že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poďopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou.

0: těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Express. Music first. Express FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Music. First. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kapavka či syfilis jako suvenýr z festivalu nákaz pohlavních nemocí strmě přibývá. Nejrozšířenější jsou dlouhodobě mezi muži majícími sex s muži v posledních 5 letech, se ale rychle šíří v heterosexuální populaci. Pouliční houslista ze Slovenska v centru Vídně několikrát kousl do nohy policistu, který ho s kolegou legitimoval a odváděl na služebnu. Poškozený strážce pořádku byl natolik zraněný, že musel přerušit výkon služby. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl, že má před sebou pravděpodobně poslední sezónu v kariéře. 41-letý kapitán portugalské fotbalové reprezentace to řekl v rozhovoru pro Vogue. Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, někde i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty od západu k Moravě 19 až 30 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné dobré ráno, Vašku, krásně jsi vybral ty první zprávy.
1: Mně se udělal ten malej boláčekový koutek hnedka z té první zprávy.
3: No ještě, že nám ta festivalová sezóna pomalu končí, takže ještě, jestli někam vyrážíte, tak pozor na ty pohlavní nemoci. Když vás budou legitimovat, nekousejte policisty. A já myslím, že Cristiano takhle. Jemu chybí, myslím, ještě nějak 25 gólů, aby měl tu tisícovku.
1: Pak podle už to může mě zabalit.
3: Takže dávám tomu sezónu maximálně 2. Maximálně 2 a potom už může jít teda do toho zaslouženého důchodu. Nás důchod nečeká, ne, nebojte, my tady s vámi budeme do aleluja. Jo, já doufám,
1: minimálně
3: že
1: do 10. To už bude aleluja.
3: Dneska do 10 a co se týká mýho života, tak já doufám, že mě odsaď vynesou někdy za dlouho mrtvou. Že tady umřu šťastná u mikrofonu, ale o tom se asi bavit v pondělí nechcem. Jake Buck, Jungle, Justice, samý. Takže je to vlastně yeah.
0: Express
2: Express FM.

0: Co?
1: Ta vonka, tak jsem to tady udělala. No nic ten. Tady mám takovou tlačenou vlnu, tady jsem je takovou.
0: Při pondělku děláš takhle vlny?
1: Takhle dělám vlny, no to jsem celá já.
0: Ale to jako nevadí, ne?
1: Ne, je to v pohodě.
0: Takhle všimla jsi z toho ty, já možná bych si za chvíli asi.
1: Ne, já jsem
0: ale
1: to tady
0: já zase takový
1: jako
0: věci nesleduji, já jsem takový trošku jako.
1: Ono to zase není tak zajímavý.
0: No, není, no.
1: Proto je důležitý, že o tom zase mluvíme se zapnutým mikrofonem. Bez toho by to samozřejmě nešlo. Vašku, chtěla jsem ti oznámit důležitou věc, posluchače.
0: Ježiši, tak to, pánové, tohle nechcete slyšet. Chtěla jsem ti oznámit a říká, co přijde.
1: Musíme si promluvit.
0: Ano, musíme si promluvit.
1: Musíme si promluvit, já bych chtěla všem oficiálně oznámit, že jsem konečně dočetla tu trilogii o těch živých lodích o víkendu.
0: Aha, takže už jsi v klidu? Ve větším?
1: Teď jsem ve větším klidu, konečně už vím, jak to všechno dopadlo, takže to je jedna věc. Teď nejsem, jako teď nastává další fáze, možná bych byla ráda, kdyby snad by mi někdo pomohl teď s rozhodováním, protože teď stojím před rozhodnutím, jestli vlastně užít číst něco jiného než knížky autorky Robin Hobb, se kterými jsem strávila posledních několik měsíců, nebo pokračovat ve čtení z tohoto světa, přičemž můžu jít teď číst, myslím, 3 nebo 4 knížky jako o dracích, nebo se můžu vrátit k příběhům toho Fice a Blázna, přičemž ale pozor, stejně tak jako by tu úvodní Farsir trilogii český vydavatel rozdělil asi myslím na 7 menších knížek, tak tady tu druhou trilogii též rozdělil na knížky a tu poslední už ani nevydal.
0: Taková podpásovka trochu.
1: Taková malinko podpásovka, pěkná sviňárna, vám řeknu. Navíc Robin Hobb je ve světě velice uznávanou autorkou. V podstatě se objevuje na všech seznamech i jako to různých takových těch BookTok influencerů, který se zaobírají fantasy čtením. Vždycky nějaká její knížka je na jejich seznamu top 5, top 10, top 3 moje nejoblíbenější knížky a ona tam je. A v češtině v ní opravdu zacházíme tímhletím jako způsobem necitelným, necitlivým. A o tom, jak co to dělá s těmi čtenáři, to ani tady nechci vlastně říkat, na to je ještě brzo ráno,
0: jo.
1: To bych mohla až po 10. No a
0: chceš ode mě, abych to nějak rozhodnul?
1: No ne, jako jenom.
0: Tak to jsem rád.
1: Nebo jestli třeba nás poslouchá někdo, kdo to čet.
0: Všechno jako ty, aby věděl,
1: jo.
0: Kam
1: aby
0: se
1: mi,
0: dostaneš.
1: Aby mi řekl, jestli to má jako význam. Číst teďko o těch dracích, tam nějaký ty zase z té dešní divočiny, nebo dračí divočiny, nebo co. A nebo jestli číst tu trilogii Snědý muž, se to myslím jmenuje, která má teda u nás 7 knih a teoreticky 8. a 9. chybí v češtině.
0: Tak naše posluchači si myslím, že jsou dost ztracený, stejně tak jako já, protože v tuto chvíli dostali několik informací. Začali jsme vlnkou, přešli jsme přes několik knížek, ano. A přes několik autorů k nějakým pokračování, který nevíme. Mnoho lidí ani neví vůbec, o čem to je a o čem mluvíme.
1: Bylo to hodně přínosný.
0: Ano, já bych ti navrhnul, aby si pokračovala v tom, co si teďka tak nějak ukončila.
1: Ano.
0: Aby si nestratila nit. Aby jsi byla jako na té vlně.
1: Mám číst dál, jo, myslíš? Dobře.
0: Pokud tě to teda už unavuje, tak navrhuju teda, aby si přeskočila zase na jiného autora, který udělal dalších 36 knížek, který si přečteš během následujícího půl roku.
1: Přičemž ale samozřejmě zjistím, že tenhle ten stejný člověk se za 10 let rozhodne dopsat nějakých dalších 8 knížek,
0: a k tomu ještě,
1: který to celý dovysvětlej.
0: Ano, a ještě k tomu bude prequel, takže tam bude nějakých 10 knížek, který tomu mají předcházet, ano. Aby si vlastně věděla, do jakého děje ty si nastoupila před těma 24 knížkama.
1: To zní jako, že bych možná konečně mohla přestat číst celkově tady ty fantasy ságy, viď?
0: Jo.
1: Já se to strašně nechci vzdát, nevím. Musím asi víc dávat pozor na ty tipy od Marušky, co tady dává v úterý v driveu a přečíst si něco.
0: Takže za to může Maruna?
1: V podstatě jo.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Tohle jsou Editors na Expressu 7.18, aktuální čas. Za malou chvíli Macy Peters anebo Zerb a Sofian Zaou. Mwaki na Express FM.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vytřihovali jsme slana.
8: Vystřihovali.
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
12: Express. Music first. Express FM.

0: 7.23, chtěla bych takhle v pondělí ráno rovnou uvést na pravou míru titulky, které se teď určitě začnou objevovat. Bude se vám to ukazovat na sociálních sítích. Určitě bude. Harrison Ford ještě nezahazuje klobouk a bič Indiana Jonese. A vy na to budete klikat a budete si říkat, to není možný, Harrison teď kolik mu je, tak se budete podívat, kolik Harrison Ford. 84 mu je, ale vypadá furt dobře na svůj věk, ale on bude ještě dělat dalšího Indiana Jonese, prostě nás nebude. Rovnou vám řeknu, neklikejte na to, nebude dělat nový film. Ona totiž byla D23, byla taková velká konference od Disney, kde oznamovali úplně všechno, co se dalo. Od filmů, seriálů, Star Wars, Marvel, já nevím co všechno. A součástí tady toho oznámení byl i Harrison Ford, který tam řekl, že ano, on si Indiana Jonese ještě zahraje, ale protože bude modelem pro novou jízdu ve Walt Disney World Animal's Kingdom někde na Floridě, protože tam budou dělat novou atrakci ze světa Indiana Jonese a on v tom jako bude hrát, tak prosím vás, abyste zbytečně se netěšili na další film.
1: Jo, takže to bude, rozumím, takže s filmem už s ním jako nemáme nikdy nějak počítat.
0: Neříkám nikdy, ale jsem si jistá, že určitě se bude přesně objevat tohle, jako Indiana Jones znovu nasadí klobouk nebo něco takového. Harrison Ford, víš, tohle pokračování nezahazuje. Jo. Ještě nejde do důchodu.
1: Clickbaitový prostě.
0: Clickbaitový ty, tak jenom titulek. Abyste přesně tak jenom abyste se zbytečně netěšili na další film. Neříkám, že nikdy nebude, nic takového zatím jako neproběhlo, jenom že tahle ta oznámení právě z té konference toho Disney se týká toho jenom tý zábavní jízdy zatím, tak jenom abyste se zbytečně netěšili třeba na další film.
1: Jo, a to je prostě babu. Ta najde i to, co byste, na co byste přišli až za 14 dní, jak ono vám to řekne už teďka, prostě nedělejte nic,
0: ne, prostě v klidu.

Taylor Swift a Spice a Karma. Tak já jsem teďka tady objevil, a babu ta už to má dávno samozřejmě světý, že Cristiano Ronaldo se oženil v obýváku. Koukám na ty fotky tady, mně to spíš přijde, jako když je to v kuchyni u takového toho ostrůvku, kde máte uprostřed a ty děti si budou říkat, tady když máma krájela tu cibuli, tak potom vlastně to

0: sklidili a řekli si sobě ano. Bylo to tak nebo ne? Protože ještě jsou nějaké další... No jak připravoval se proto... snídaně, sandviče.
1: No teď jo. A proto Kristiano brečel, protože ta cibule tam ještě zaváněla a on říká, ty jsi brečel, Kristiano. Ne, to bylo tam cibulí, když jsi dělala ráno máječinu. Já přece nepláču. No, ale... Jenom když prohrávám. Ale když v životě vyhrávám, tak ne.
0: Tak taky pláču.
1: No, údajně ano. Takhle, jsou tam i, protože Cristiano Ronaldo a Georgina to skvěle vymysleli. Za tu svatbu maximálně ušetřili a ještě na tom vydělali, když ty oficiální fotky prodali tomu Vogue, který to teď teda vypouští ven i s takovým docela exkluzivním rozhovorem. To je právě ten rozhovor, kde i Cristiano řekl, že asi ho čeká ta poslední sezóna. Nemyslím si, ale dobře. Ale to jsou takový ty, no, musel taky něco říct, že jo, do toho rozhovoru. No a jo, oni, tam jsou teda fotky za mě evidentně z kostela, to je teda za prvý, takže podle mě proběhla buď nějaká mše nebo něco.
0: Pokud
1: a potom...
0: nemá doma nějakou modlitebnu,
1: ano,
0: takhle ten barák na tom je velký, dost, že by se tam vešla.
1: Pokud ano, nemají ještě ve sklepě teda...
0: Kapli.
1: Nějakou kapli, to je taky možný. Ale i přesto, že mají dole ve sklepě nebo kdekoliv nebo v nějakém osmém křídle svýho domu kapli, tak i přesto se, ano, rozhodli si říct u stolu, kde snídají, obědvají a večeřej. Že tam spolu tráví ten čas jako rodina a jemu se líbí i ten nápad, že za pár let, až tam ty děti zase budou sedět, tak si řeknou, wow, u tohohle stolu se stalo něco úžasného, jako naši rodiče si tady řekli, ano.
0: No jako...
1: Asi jo.
0: Takhle, no. Ale mně to přijde jako,
1: jako
0: že...
1: Jako nápad je to hezký.
0: Ale čím víc máš, tím méně dáš, mně to přijde, víš, jako, že to už je jako... Jakože se jim nechtělo dávat za svatbu. A přitom předtím tvrdili, že až se jednou vezmou, že to bude velká svatba, kterou budou chtít oslavit tenhle ten jejich krásný svazek se svými přáteli a se svou velkou rodinou.
1: To jo, ale tak ještě nic nebrání tomu, že by teď jako udělali pártošku.
0: Jo.
1: Za jako nějaký velký
0: takovou
1: prachy.
0: Takovou afterparty.
1: Podle mě si to teď dělá hodně.
0: Ne.
1: Že lidi mají jako svatbu sami a potom najednou dělají a nějakou afterparty.
0: To se fakt děje,
1: s kamarádama. No, aha. Představ si to. Už to dorazilo i k nám.
0: O ničem nevím.
1: No tak samozřejmě tak ty ne, že jo, tebe se to netýká, ale jako znám takový lidi.
0: Třikrát do jedné řeky?
1: No to rozhodně ne.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak se to pojďme v rychlosti jenom proběhnout. Karlovy Vary, Studentská, máme tam dopravní nehodu dvou osobáku, příjezd do Prahy, D7, druhý kilometr, dopravní nehoda, komplikace i na výjezdu z Prahy na okruhu ve směru na D1 máme dopravní nehodu dodávky a osobáku. A ještě u Brna se také bouralo, konkrétně na 50 u Holubic. I tam tedy raději opatrně.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Počkej, ty už jsi uklidila.
5: Jo.
4: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
5: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
4: Au, to znělo osobně.
5: To byl jen úklid.
3: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Počkej, ty mě zveš do galerie?
8: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
7: A co tam budeme dělat celý den?
8: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
7: A pak?
8: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
7: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
1: Hudba na prvním místě.

0: Možná to bylo přesně před týdnem, babu, kdy se mě tady ptala ohledně těch headlinerů festivalu,
1: jo.
0: A bavili jsme se o Fontaine's DC, mm-hmm. A já jsem říkal, že trošku to jako vyčpělo, to, že prostě se vlastně jako nepřicházela nová muzika, ale on to až tak úplně pravda nebyla, protože minulý týden ve Španělsku, tak tam hnedka ukázali, že mají asi dva nový singly,
1: mm-hmm.
0: A v pátek o víkendu už vlastně zveřejnili ukázku z nového singlu, který teprve přijde, jmenuje se Marianne, zní takhle.

0: A to je takový vyměklý, ne, trošku?
1: Je to právě strašně vyměklý, jakože to byl předtím takový hodně punk, prostě hodně ten, hodně to Irsko tam z toho bylo cítit a najednou to je takovýhle jako popík.
0: Najednou to je takový, jako kdyby si chtěl být headliner, že ti někdo řekl, že hele, s takhle tvrdou muzikou to nepůjde, nebo co, já nevím, to se mně nelíbí.
1: Je to tak, máme na to stejný názor. Takže na první dobrou, ale hele, rozhodná se celá deska a ještě než se stanou nějakým headlinerem, tak ono to ještě třeba potrvá. Třeba ještě ten rok ještě to jako nedají.
0: Jo, tak nemusí to být letos, že jo, jenom kvůli tomu, že někde na internetu někdo odhaduje, že by mohli být. Já jsem je totiž ještě navíc zažila naživo, takže vím, že tu energii na to mají. To rozhodně je fakt, to jako bombí, ale myslím si, že není ta cesta vyměknout. No jinak, a znít jako spousta jiných kapel.
1: Ano, přesně tak, ale jinak je tady potvrzená už jako nová deska, že je tohle z jejich pátého studiového alba a to je prý na cestě. Takže tak.
0: Takže se na to můžeme těšit a vlastně se pak ještě můžeme zeptat Petra Nováka, to je tady vlastně specialista, že jo, z Express Edge.
1: Co on na to? Ano, jasně. Tak si dáme Haim a za mnou chvíli Lake Malawi.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vlastní bankovní účet využívá stále více dětí, které ho často mohou mít už od narození. Podle expertů ale dává smysl založit ho až tehdy, když dostávají pravidelné kapesné a začínají mít vlastní výdaje. Nejlépe se tak naučí pracovat s penězi a do budoucna i spořit a investovat. V Rusku pozatýkali několik představitelů firem dodávajících drony tamní armádě. Viní je, že zatímco pobírali státní dotace na vývoj vlastních bezpilotníků, ve skutečnosti ruským ozbrojeným složkám prodávali předražené čínské drony. Výkony českých atletů na mistrovství Evropy reprezentačního šéftrenéra Pavla Sluku zklamaly. Řekl to novinářům s tím, že příčiny propadáku v Birminghamu bude teprve hledat. Vyžádá si zpětnou vazbu od trenéru, kteří v drtivě většině případů nedokázali své svěřence optimálně připravit na vrchol sezóny. Česko poprvé v poválečné historii skončilo na atletickém mistrovství Evropy bez medaile. Bude oblačno až zataženo, vyskytne se občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky nebo někdy silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Taky oblačnost se bude protrhávat a teploty budou dnes 19, ale až 30 stupňů Celsia a top na Moravě.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Pěkné pondělní ránko, obzvláště Petrám, které 17. srpna slaví svátek a shodou okolností jde zrovna dneska. Viď, Petr slaví svátek 17. srpna a dneska je 17. srpna, to znamená, že to je dneska. Takhle při pondělku.
1: A co jako?
2: No, že minulý rok to byl jiný den.
1: Jo, takhle. A v tomhle dáš nějakou záhadu?
2: No ne.
1: No ne.
2: Jenom, že to může být jako matoucí, že si můžeš říct. Hele, kde máte Petra svátek? A ty můžeš říct, nevím, loni to bylo nějak ve středu, vždyť jsme byli tam a tam, ale to je to v pondělí a to tě může úplně zmást.
1: Tak teďka si mě úplně zmátla tohle, no. Jako, že takhle jsem nad tím vůbec nikdy nepřemýšlel.
2: Viď? No, zajímavý.
1: Naše posluchači asi taky úplně ne, ale tak to už je.
2: To jsem šla zase jako opravdu do hloubky. No, tak
1: takže jsme tam dole a teď se s tou budeme patlat nahoru.
2: Ale zase je to dobrý, že když seš takhle dole, tak směřovat už můžeš jenom nahoru.
1: Jo, dobře, no, tak jo.
2: Se jako odrazíme ode dna po té 8 hodině.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle je Gracie Abrams, Look at my life. Když se v roce 2005 dělal mezi Brity průzkum, jaká by je nejoblíbenější pohřební píseň, tak na prvním místě se objevil Robbie Williams a jeho Angels. Pak tam byl Frank Sinatra, My Way, Monty Python a taky Led Zeppelin, Stairway to Heaven a nebo Queen, Who Wants to Live Forever. Kdo si myslíš, že bude dnešním nakopávačem?
1: Ať mě andělé zavolají k sobě.
0: Jako u nás.
1: Nebo až mě, myslím.
0: Až, jo, jo. A tvůj z cigarety stoupá dým. Tak jako by se dalo. Ne.
1: To nebude.
0: Ne. Dáme si ty Monty Pythony, protože ti mají k dnešku taky samozřejmě takovou vzpomínku. My máme i na našem webu rok 1979, kdy se objevil film Život Briana. Právě od Monty Pythonu měl premiéru tenkrát za 4 miliony dolarů, když to natočili, tak přinesl pětinásobný tržby. A původně ta písnička, kterou on vlastně, ten Eric Idle udělal, tak nebyla úplně jako přijata vroucně, spíš tak jako čekali jsme jako trošku něco lepšího. A nakonec to lehce upravili a nechali to tak a je z toho vlastně věc, která se nejvíc zpívá, jak tedy na těch pohřbech, ale taky na fotbalových utkáních v Anglii. Takže si dáme nakopávač.
1: A taky pěkně uvízne v hlavě, takže pěkný den.
2: S pěknou písní Nartu se hned líp začíná den. Tenhle track je perfektní ranní nakopávač. Switch.
3: Express FM.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Start nového dne a nakopávač vám přináší prémiové kávovary Jura. Sponzor pořadu.
2: Novinka.

0: Jedna z novinek minulého týdne, tohle jsou Caged Elephant a Beaches in Tennessee. 8.19, aktuální čas, za chvíli Dua Lipa, taky Black Keys, nebo MK a Poppy Bescomp. Tak je náš hudební plán.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Píseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
8: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slana.
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Dua Lipa na Expressu. Ve zprávách se nám hodila tu informaci o tom, že vlastní bankovní účet využívá stále více dětí a děti ho můžou mít od narození a že to dává smysl si nechat ho založit tomu dítěti až tehdy, když dostávají pravidelné kapesné. Už to není kapesné, protože děti pravděpodobně těm babičkám a dědům budou vystavovat asi QR kód. Už to je jako že to není jako... Tady máš do prasátka, nemůžu žádný prasátko, tady prostě... Zaplať. Plus těku. Já teda musím říct, že jsem měl jako prasátko, jako malej, ale pak jsem měl takový to prasátko, který se dávalo otevírat a pokud jsem tady jako neutratil za nějaký jako blbosti, protože tehdy jako u nás jako moc peněz nebylo, tak co jsem nestihnul já utratit, tak mě vždycky jako doma sebrali na cigára.
1: Ti takhle vykrádali prasátko?
0: Takže mě vykrádali prasátko, že mám dost asi od babiček.
1: No teda.
0: No, takže tak, ale to mě jako zaujalo, že možná, že třeba s novým rokem, za 14 dní už startuje prakticky jako nový školní rok, takže možná některým dětem asi rodičové už zakladejí nějaký účty, aby je naučili jako hospodařit s penězma.
1: Jo. Že už si děti museli našetřit na sešity.
0: Jo. Tady máš a to máš na příští rok, jako ne, že to všechno utratíš.
2: Máme, mě ještě chybí na sešit do matiky.
1: A co tady tak... A to tě neučili z druhé strany, tak máš snad jeden sešit na dva předměty, ne?
0: To chce mít trošku pištrona. Jo, byly takovýhle sešity, jasný. Hele, tak jenom takhle, no, měla ty si nějaký prasátko?
1: To já už nevím, já jsem byla prasátko docela, když jsem byla malá.
0: Pokladničku.
1: Ale jako... Já jsem nikdy neuměla moc šetřit, neumím to ani teď, takže vlastně ani nevím, jestli do mýho prasátka se kdy něco jako dostalo.
0: Tak já jsem kvůli tomu taky, já jsem jako se nenaučil nějak moc hospodařit s
1: penězma. A já si myslím, že já jsem ji všechno nějak utratila nemáš, tak, za nějaký blbosti.
0: Ono, když je nemáš, tak nemáš jako s čím jako moc jako učit, že jo? No, ale tak to už je asi jedno. Nebudu tady plakat nad rozlitým mlíkem. Navíc už je to dávno a už jsem trošku někde jinde, že? Black Keys, MK a Poppy Bezkom na Expressu.
3: Express. Express FM.

0: a Poppy Bass Comp Zone. Jsme tady in my zone. Vašku, když jsem tady mluvila o té D23, o tom, že Disney představilo nejrůznější novinky, abych vás varovala, abyste neklikali na ty titulky o tom, že Harrison Ford ještě prostě znova nasadí ten klobouk a bitch Indiana Jones, že nejde o film. Tak co se týká všech těch, takhle, těch oznámení, tam opravdu bylo obrovský množství. Pokud máte rádi Disneyovky nebo něco, co patří pod Disney, tak se mrkněte někde online a najděte si, jaký všechny novinky se týkají toho, co vy máte rádi. Co zaujalo mě osobně, jsou, že budou Úžasňákovi trojka, protože Úžasňákovi patří mezi moje oblíbený animák.
1: Já jsem viděl takhle, byl jsem na jedničce, to jsem byl jako

0: A byl jsem úplně nadšený, jako, takže to doporučuji, kdo ještě neviděl, čirou náhodou.
1: Pak si myslím, že určitě hodně lidí má rádo film Coco. Myslím si, že ten příběh vlastně jako zaprvé i to Mexiko vypadalo úžasně v tom animáku a i celý ten příběh toho, jak on se vlastně vydává do toho záhrobí, jak tam vlastně odhaluje celý to tajemství ty jeho rodiny, že si myslím, že to hodně lidí jako zasáhlo, mělo to i zajímavý celý ten koncept art a tyhle ty věci, tak taky bude dvojka, listopad 2029. Samozřejmě Ernesto je teď už jako teda tady, jak se jmenuje, ten Miguel. Miguel už bude jako teenager, tak kdo ví, uvidíme, jestli nás bude rozčilovat nebo to bude v pohodě. Mm-hmm. Vždycky někdy ty teenageři v těch filmech jsou takový, že čekáš, jestli dostanou rozum. Potom tam byla taky ukázka z hrané verze Na vlásku. Takže už víme i, jak vypadá Rapunzel, kdo bude hrát hlavní záporačku, s tím jsem celkem spokojená, musím říct. Potom, co se týká ještě těch dalších oznámení, které mně se líbily, nebo co mě překvapilo, bylo, že udělají Lilu a Stitch 2, ovšem ne kreslenou, ale hranou. To je snad jediná hraná verze, která má jakž takž nějaký pozitivní jako reakce a rozhodli se pro pokračování, protože jinak mi přijde, že ty hraný verze jdou teďko, jako že
0: Moana,
1: to s ním jde.
0: Moana teďka úplně propadla, no, že tam jsou velký kritiky.
1: To jde do Mariánského takhle příkopu, to tam jakoby padá, jo, takže nevím. Co mě samozřejmě potěšilo, protože já jsem velká faninka X-Menů a jsem na to zvědavá, opět dojde teda k restartu, to znamená, že se oznámili někteří velice mladí herci, kteří budou chtít opět oživit mutanty, což jako já se na to těším, ale samozřejmě už to bolavý srdíčko.
0: Už to nezahojí.
1: To už se nikdy nezahojí. To je pravda. No a samozřejmě další je prostě Star Wars oznámení, potom jsou tam nějaký, vím, že budou dělat dokonce další zootopy, bylo toho fakt hodně, včetně samozřejmě další z ukázek na Avengers Doomsday, ale hele, já jsem viděla dneska zase nějaký post, jaký všechny filmy musíš a seriály vidět, abys jako mohl na to koukat. Takže já čekám, a kdybyste náhodou, prosím vás, doteď posloucháte a těšíte se na Avengers Doomsday, kdybyste náhodou někde narazili na YouTube nebo kdekoliv online, na klidně i 3hodinový video, který to pro mě shrne, abych mohla jít do kina na Doomsday, tak kdybyste mi poslali odkaz, budu moc ráda, když se takhle jako přátelé Marvelu navzájem pomůžeme.
0: Děkujeme za opět přehled toho, co můžeme čekat, ale tak jako úžasně jako jsou jako super.
1: Ne, úžasně jako jsou super a pak teda ještě, kdo máte rádi Frozen, tak taky bude trojka a tomu Olafovi tam najdou holku.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehody evidujeme. Karlovy Vary, Studentská. Pokud jedete na D7, exit 75 ve směru na Prahu, dva osobáky. Komplikace je na trase Jihlava Znojmo 38 u Blížkovic. Komplikace jsou také na D48, 10. kilometr směr Český Těšín. No a co se týká tedy hlavního města, i tady máme nějaké komplikace. Jedna dopravní nehoda je v ulici Moskevská a druhá je na Jana Želivského.
1: Express FM.

0: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarskýdvůr.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídani?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
13: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
14: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Harry Styles, American Girl, se 8.53. Minulý týden, tuším, že to bylo minulý týden, se objevila ta informace o tom, že Grammy budou rozšiřovat svoje kategorie o ty, jak to říct, asijské vlastně popy.
1: Jasně, jo, to, co BTS kvůli tomu řekli, že čau, ano, Grammy.
0: Ano, tak jenom v rychlosti, Grammy už berou zpátečku a pravděpodobně tahle sekce se ruší a BTS tedy by spadly normálně do normální kategorie
1: do normální popiny.
0: Popu, do normálního popu. Jenom to se... No,
1: to je trapný.
0: No, jo, je to trapný. Ten šéf, který o tom mluvil, ten Harvey Mason, tak on říkal, no, my jsme se nad tím jako zamysleli a asi to nebyl dobrý nápad.
1: No, protože takhle to bylo ještě, že jo, oni vymysleli jim tu novou kategorii, aby v ní tam mohli vyhrát.
0: Ano.
1: Oni řekli, hele, ale my nechceme novou kategorii, my děláme jako hudbu pro všechny, proč to nás tady dáte zase do nějaký jako rákosnický kategorie zvlášť, kdyby to bylo, abych tady jako,
0: víš, že to vzali ještě,
1: že bylo jako jasný, že to ještě působí tak jako rasismem, že se vlastně jako urazili, že je tam se snaží někam jako odstrčit.
0: Ale logicky.
1: Logicky, takže BTS řekli, tak nic, Grammy, jako my letos svoji muziku nepřihlásíme, my jako Grammy v asijský kategorii nechceme. A ty Grammy nejenom, jakože oni teda řekli, no, tak my jsme to mysleli dobře, ale já jsem ještě viděla nějaký článek, že oni údajně někde na stránkách Grammy začali stahovat už ty minulý jako videa v rámci, když BTS v rámci Grammy vystupovali a tak, takže to už mi přišlo takový jako aha, takže vy jste se teď urazili a teď jste jako vyrazili do boje proti BTS, tak to jste teda hodně naivní. A podle mě hodně rychle pochopili, že to je opravdu průšvih, že v dnešní době nemůžeš vyhrát proti BTS, tvářit se, že jako ty jsi tady nějaká akademie a s tebou s nikdo zahrávat nebude. Načež jako podle mě BTS Army spustila jako takovou záležitost, že okamžitě říká, hele, tak vlastně my tu novou kategorii nepotřebujeme a hlavně ať BTS jako jsou zpátky.
0: Musím se přiznat, že jsem vůbec netušil, že K-popová vlastně tahle mánie, jak se propsala i třeba do českého prostředí, protože jsou třeba český taneční jako formace, který se tím s tím zabývají a opravdu mají načtený a nakoukaný všechny ty pohyby od všech těch prostě K-popových jako seskupení a musím říct, vlastně je to dobrý, jako jo, ty děti jako něco dělají, že to není jenom, že sedí, ale prostě se pohybujou, ale jaká je to mánie i u nás?
1: No je crazy.
0: Tak to, já, to
1: oni
0: je blázinec.
1: Oni mají teďko nějaký ty Oreo sušenky, nebo co? Já no. Mám celý TikTok v tom jenom, jak lidi kupují ty sušenky a ochutnávají a co si o tom myslejí.
0: No, a to jsou Koreo sušenky, ne?
1: A já, no. Ale teď to jsou jenom sušenky, jakože. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Každá druhá česká rodina počítá, že za pomůcky do školy letos utratí více než v předchozím roce. Rodiče nejčastěji předpokládají, že začátek školního roku je na cvičení úboru, přezůvkách a psacích a výtvarných potřebách do školy vyjde na 3000 korun. V průměru pak o polovinu více. Bezplatné svačiny a zimní oblečení škola na Slovensku se snaží vyřešit obří absence romských dětí. Z velmi chudých romských rodin jich stovky často chyběly a docházka se zlepšila právě až po zavedení bezplatných svačin ve škole. Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7, 6-1, 6-1 Španělku Bozasovou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála se Svitolinovou z Ukrajiny. Dnes bude oblačno, zataženo s občasným deštěm, přeháníkami, někde i silnými bouřkami. Později odpoledne by se mělo počasí trošku uklidnit a také by se měla oblaka protrhat. Teploty od 19 do 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné pondělní ráno, my vstupujeme do poslední hodinky. Petrám krásný sváteční den, no a co Petrám k tomu zahrajem? Třeba U2, 21 Pilots, anebo taky nejhranější song, který teda na vrcholu, Express Top.
1: Jo, mám to říct? Ne.
3: Můžeš to klidně říct?
1: Ne, tak to potom odhlasíme.
3: Tak vždy ty si, jo? Dobře, tak jo.
1: Tak potom. O tom až potom.
0: Express FM.

0: 9 hodin, 8 minut k tomu, tohle je ten nejhranější song.
1: No.
0: Z tvýho Express Top, řekl to takhle, z tvýho.
1: Jo.
0: Z našeho.
1: Z našeho.
0: Ale ty ho moderuješ, takže on je vlastně jakoby z našeho, ale on je z tvýho. Víš?
1: Ale já se na tom nedělám žádný zásluhy.
0: To nevadí, ale já ti udělám ty zásluhy.
1: Ne, nepotřebuji.
0: Co já bych tě
1: ne, já nechci.
0: Co já bych tě nezasloužila.
1: Ne, ne.
0: No, ale co jsem chtěla.
1: No, co
0: zásluhy
1: chtěla?
0: Ti samozřejmě to máš. Tak a blíží se konec prázdnin, takže za malou chvilku se stane opět ta věc, že začne také v podstatě nový akademický rok vysokoškolákům. A pro ně se blíží teď to období, kdy je potřeba začít řešit bydlení v Praze, pokud ho nemají vyřešený. Začnou teda taky
1: není
0: chodit
1: už pozdě
0: a hledat.
1: Trošku, pardon.
0: No, hele, budou teďko hledat prostě taky ještě nějaký nájmy. Možná se tak čekali na koleje, ty nedostali. Hledali, teď budu hledat ty spolubydlící, nebo si řeknou, třeba to utáhnu sám, pak se podívají na ty, zjistí, že neutáhnu to sám, to je jedno. Každopádně já mám na TikToku, a myslím si, že hodně lidí sleduje na TikToku, uživatelku, která se jmenuje Adéla Doležalová, a Adéla má teď svůj fame založený na tom, že tam ukazuje takový ty jako bizáry pražského bydlení nájemního, takový ty různý jako ve sklepě, 2x2 metry.
1: Něco jsem zahlídnul.
0: Vlastně jsou to už takové ty fotografie, kde v podstatě hádáš, jestli jsou to jako cely ve vězení anebo pražské byty. Něco podobného existovalo dlouho z Londýna a dalších velkých metropolí a už to dorazilo i do Prahy. Většinou, když si myslíte, že to je cela, tak je to byt. Jo, to je jenom takový, jako kdybyste náhodou tuhle tu hru chtěli hrát. No, a já jsem o víkendu narazila ještě na takovej další novej pík, který tady máme. A tam někdo nabízí nájem, prostor v takzvaném hybridním režimu. To znamená, že ten pán tam od pondělí do pátku mezi 12. a 17. má kancelář a ty tam potom mezi 17. a 12. plus víkendy, kdy on nechodí pracovat, můžeš bydlet za 11 000 měsíčně. Máš tam místo na spaní, kuchyňku.
1: Hybridní bydlení. To je
0: hybridní
1: ten
0: bydlení se tomu teď říká, takže přes den je tam kancelář a večer tam můžeš přespat.
1: No, tak to není asi úplně jako takhle. Kam se asi nechávají věci, že jo? Na to mají nějakou speciální skřínku.
0: To nevím, to tady nepíšou.
1: Jestli mají sdílený gauč potom.
0: Takhle, někdo si prostě pořídil kancelářský prostor a řekl, jako, když je to tady půl dne nevyužitý, tak to bych bylo blbec, ne? To by mi to mohl zaplatit někdo jiný a tak hledá někoho do toho hybridního bydlení.
1: A je to obsazený nebo ne?
0: Zatím nevím, zatím jsem to tady viděla, jenom že to prezentovala, jako že to je jedna z nabídek aktuálně teďko, že to bude asi do budoucna novinka hybridní bydlení.
1: Mhm.
0: Že budeš mít v podstatě jakoby podle mě co-working a k tomu bude ještě jakoby co-sleeping. To znamená, přes den to budou pronajímat jako kanceláře a večer tam přijdou lidi se spacákama.
1: Jo, ale to bychom mohli zařídit i u nás, protože my vlastně, nebo ve tvé kanceláři.
0: Tam si to právě zařídit nemůžeme, tam si to plánuju já, kdyby mě vyhodili z mýho bytu, takže já budu bydlet tady non-stop v kanceláři.
1: Dobře, tak někde jinde, no. Tak jsem si myslel, že neště vyhodí, takže že by se to tady jo jako dalo pronajmout.
0: No.
1: Dole je fitko.
0: Tam
1: se dá vysprchovat, protože to je na pohodu.
0: Tam právě
1: jako
0: chodím do sprchy.
1: Na chodbě máte automat, káva je
0: všechno
1: tady.
0: Tady káva je tady zdarma.
1: Tady by se to dalo.
0: Jenže tady je blbý, že my už sem chodíme, jako na, já jsem tady třeba 6:15 většinou.
1: Že máte brzký budíček.
0: Že tady je blbej hybrid, tady vlastně seš až jako takhle. Podle mě klukům by to nevadilo, protože ty mají svůj kancelář, takže teoreticky si myslím, že ten kancel, kde jsme my, je jako třeba od 16 hodin volnej, ale je jenom jako v podstatě do 6:15.
1: Jo, ale museli byste se podílet s tím, že musíte přinést taky čas od času kafe vy, protože zase tak jako štědrý úplně bychom nemohli být.
0: No tak takhle, my bychom hlavně z toho měli úplný prd, že jo, jenom bychom prostě doufali, že tam ten člověk jakoby neprděl celou noc, protože tam se to jakoby blbě vyvětrává a peníze by šly stejně tady, že jo, seznamu, takže já bych se pak jenom dohadal. Hele, ten nájemník tam nechává strašně jakoby špinavý věci a už jsem zase měla špinavý ponožky a spodňáry pod stolem. Mohli byste se s ním někdo nějak domluvit? Já jsem to zkoušela, ale on mi říká, že co já s tím, že jo.
1: No není tady pračka, takže by se to přepíralo asi, předpokládám, někde v umyvadle a natažená šňůra by to tady jako viselo.
0: No nedej bože, by si pral spotky, že jo, v ty rychlovarný konvici, to, co říkali kluci, že dělají ty lidi v těch hotelích. Takže už ani i moje rýžová kaše, kterou si tady dělám, by byla v ohrožení. Nejenom, že se tam nedá vyvětrat. Ale samozřejmě, chápu, že doba je zlá, takže jestli se tady v kancelářích rozhodneme pro hybridní modely, přes den z kancly, večer ubytko, tak jako já samozřejmě budu muset
1: ustoupit
0: vedení.
1: Nebo změnit kancelář.
0: Nebo no, tak ještě můžu jezdit v kupečku, no, ale Bůh ví, tam může být takový, víš, jak vzniklo slovo hangover?
1: Ne.
0: Tak to ti řeknu za chvilku, protože už je to dlouhý.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Tohle je Raven Lenny, Love Me Not, všichni jsme napětí s tím výrazem
1: Hangover. Ano, my tady v dnešním Express ráno rozebíráme novou formu nájemního bydlení, bude se to jmenovat takzvané hybridní bydlení, to znamená přes den jsou tam kanceláře a večer tam můžete spát.
0: Ano, už jsme to zavrhli, že u nás by to jako šlo, ale neradi by tom, kdyby s tím někdo přišel.
1: Nějak to nechceme, jo. Ale uvidíme, třeba brzo teda bude nejenom ten coworking, ale i ten co-sleeping. Přes den počítače, večer spacáky. No a já jsem tady ještě, jako, že bychom třeba oprášili tenhle ten nápad. Jedna internetová legenda totiž praví, že slovo hangover, tedy jako kocovina, údajně vznikla ve jako viktoriánském Londýně, kde existovaly takový jako ubytovny, kde byly vlastně jako natažený lana a ty jsi jako spal tak, že jsi vlastně přehodil přes to lano.
0: Že jsi byl jak pesina, jo?
1: No, přesně tak. A aha, že údajně takhle to jako vzniklo, že většinou tam samozřejmě nějaký opilí námořníci a takhle si tam platili nějaký to peny, pověsili se tam přes to lano a tam jako usly a probudili se. Co se nakonec stalo, bylo, že já jsem pak ještě někde četla nějaký, myslím zase oxfordský slovník, někdo řekl, že od tohohle to nevzniklo, ale zároveň, že ale existovaly ty ubytovny, kde si mohl viset přes lano. Takže si myslím, že jestli si teď říkáte u toho hybridního bydlení, že dopoledne kancelář, odpoledne ubytovná, si říkáte, no to je teda, tak můžeme ještě být na tom hůř a možná už brzo bude v Praze někdo takhle jenom pronajímat místnost s lanem a tam se budete jako přehazovat.
0: Jo, a když budeš mít prádlo, tak si ho tam pověsíš, až to uschne, tak se tam pověsíš sám.
1: No, přesně tak. No a potom, když se ta situace nebude zlepšovat, tak se potom ještě pověsíš někde. Ale jako víš co, no, jinak. Ještě si myslím, že spousta lidí by si řeklo, že by třeba i bylo ochotný se takhle jenom jakoby přehoupnout přes lano. No. Na noc. Jenže podle mě v Praze i tady ty ceny se budou jako pohybovat, že i víš, jako že normálně by si řekli, hele, kdyby to stálo třeba stovku, tak se přehodím přes lano. Jako kupuješ nocleženku. Jenže to by bylo prostě za 4 000, to bylo víš, takový jako, a to už můžu jít do hotelu. Ne? On říká, no můžete, ale nebo tady taky můžete hodit jenom takhle přes lano.
0: A mohlo by to být jako zážitkový ubytování.
1: No jasně, to by mohlo být.
0: Takový glamping trochu, ano, ale na ruby, ale na ruby.
1: Na ruby, že by to bylo taky jako, jak by se to mohlo jmenovat. No to mě napadá jenom neslušný, jakoby kombinace, že jako glamorous a camping, ale to nevadí, mohlo by být.
0: Mohlo by být. Takže nová forma bydlení. S no, věšením.
1: S věšením.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč od půdy?
2: Tohle jsem nečekala. Takovouhle pěknou půdičku. Čistá. Ta se vám povedla. Tady se mi to bude věšet.
4: Pondělní ráno na Express FM. Express FM.

0: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali?
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Edison Ray na Express FM. Měl jsem tady příspěvek, který jsem úspěšně někde založil a nevím, kde teďka je. Nicméně, o čem to je, o čem to bylo? Já to zkusím jako lehce převyprávět. Vážná hudba, koncert. Bylo to k nějakým 150 letům Richarda Wagnera, kdy se rozhodli, že budou mapovat ten vztah těch lidí, těch umělců a za tu dobu, za to jeho dílo, jak to prostě lidi vnímají.
1: Jasně.
0: Jo? On nebyl tady 150 let, to samozřejmě víme, ale že prostě si to tak jako lidi, jak se to probíhalo v těch letech. Vzhledem k tomu, že asi pravděpodobně neměli dostatek peněz, nebo si řekli, byl by to dobrý nápad, to možná spíš takhle, tak necháme vytvořit v podstatě scenérii za tím orchestrem AI. A teďka, a teď tam prostě, co se jako dělo za těch 150 let a to AI-ko tam jim tam prostě vyhodilo a lidi to, na to reagovali velmi jako nepříčetně, že pískali během koncertu Vážné hudby, kdy se tam objevila Thatcherová, kdy tam byl září, 11. září.

0: Jo, kdy tam byl Gorbačov a nějaký ropný pole, kdysi dávno, když prostě byla někde nějaká krize. Nakonec teda jako ty muzikanti to ustáli.
1: Jo? Jasně, ti to prostě dofidlali.
0: Ale vem si, že jdeš prostě na nějaký koncert, těšíš se na to, prostě ten Wagner asi není, mám ten dojem, že to není úplně jako jednoduchá hudba, ale prostě už se jako ty lidi na to těšili, ať to je jakýkoliv koncert a najednou k tomu je úplně nepatřičný jako pozadí, jako že si říkáš.
1: Tak to nevadí, tak mohli prostě zavřít oči a ještě víc to prožívat, ne, tu hudbu.
0: Jenomže to máš stejně jako s tím zatměním slunce.
1: S tím, že ti to nedá,
0: že ti to nedá, že se stejně podíváš a jak už tak hnedka zapískáš. No takže takhle. Ještě nějaký choreograf výtvarník prostě scény tě takhle pokazí celý prostě tohleto.
1: Ale já to nechápu, tak oni, ale to je jak kdyby tam, hele, potřebujeme něco na pozadí.
0: No jako kdyby tam nebylo nic, tak by to bylo nejlepší.
1: Možná lepší, ne? Tak tam proč tam radši neudělali nějaký. Ale že to nikdo neskontroloval, to nikdo, nikomu to nepřišlo jako divný.
0: Já nevím. To nevím,
1: hele, co tam máte? Došlo. No, jaký největší události. Tak asi dobrý.
0: Tak asi dobrý, no.
1: Jakože neměli generálku, kdo by to pouštěli, nebo... Víš, že by se radši, přesně, radši by se někdo rozhodl, hele, tak to vypnem. No. Tak tam nebude nic, tak tam dejte fotku Wagnera.
0: Bylo by to asi nejlepší.
1: No. A je to.
0: Tak jo.
1: Tak poučení pro ostatní.
0: AI nejdřív zkontrolovat.
1: Já to
0: někdy halucinuje.
1: Já to doříct vedle na klasik, ať se na to dávají pozor.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: D35 přes před Olomoucí 253. kilometr dopravní nehoda. Stejně tak na D7 ve směru na Prahu na 75. kilometru i tam budete muset počítat s nějakou tou komplikací. Dopravní nehoda je i v Chlumecké ulici na Praze 14, kdy jsou v sobě dva osobáky a jedna dodávka.

0: nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
2: Počkej, ty mě zveš do galerie?
3: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
2: A co tam budeme dělat celý den?
3: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
2: A pak?
3: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
2: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
4: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
5: Začalo samočištění a vysoušení.
4: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídani?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
16: Express FM.

0: Už. Ale máme na to jenom 30 vteřin.
1: Aha, tak zase ahoj zítra.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: To bylo moc krátký, ještě musíš přidat.
1: Ještě musím přidat.
0: 15
1: tak, Vašku, moc děkuju za dnešní vysílání, bylo to moc fajn, moc jsem se na tebe těšila a opět si mě nesklamal. Hráli jsme skvělou muziku, ty jsi krásně míchal, dělal si hezký zprávy a já doufám, že i našim posluchačům se to hezky poslouchalo a zítra zás.
0: A teď ještě naložím Beyonce. Čau.
1: Jo.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Státní galerie budou od 6. září každou první neděli pro veřejnost zdarma, zatím do konce roku, informoval ministr kultury Otto Klempíř. Belgie požádala o pomoc s leteckým hašením lesního požáru. Zapojit se měli i hasiči z Česka. Podle generálního ředitelství českých hasičů ale nakonec Belgie žádost stáhla. Americký golfista Scottie Scheffler vyhrál turnaj St. Jude v Memphisu. Pro světovou jedničku šlo teprve o druhé vítězství v sezóně po lednovém triumfu v La Quintě a 5 druhých místech. A co se týká počasí, tak dneska bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nia Archives, Boys in Blue. Tenhle ten track nám startuje dopoledne na Express FM, kterého vás vítá a zdraví Míša Tůmová. Já jsem tady před chvilkou říkala ve zprávách, že státní galerie budou od 6. září každou první neděli pro veřejnost zdarma zatím do konce roku. To znamená, kolik máme neděl od září. Teďka 6. září je první, 4. října pak 1. listopadu a 6. prosince, to znamená 4 neděle budou mít galerie vstupy pro veřejnost zdarma. To, kdybyste náhodou měli upršenou neděli, nebo bude upršená neděle, případně i zasněžená, a chtěli byste někam vyrazit. Každopádně tenhle ten víkend jsme taky zažili s počasí skoro všechno. Teplo, sluníčko, teplej večer, ale i konečně moc hezky zapršelo. Já jsem si to počasí moc nepohlídala předem, takže v sobotu místo toho, abych se někde slunila, tak jsem doma sestavovala nábytek, a v neděli, když jsem potřebovala dělat naopak na zahradě, tak se to moc nedalo, protože to bylo všechno mokrý. No, tak vím pro příště zase. Jinak se na našem dnešním programu podíváme se k nám, jakože do Česka, podíváme se za hranice, podíváme se na televizi, podíváme se na hudbu, zase od všeho něco. Express FM. Express.

0: Tohle to jsou Muse, Night Shift Superstar na Express FM. Před námi za chvilku Jack Pennett, Charlie XCX a taky si řekneme, proč si třeba aspoň na měsíc zaplatit Disney+.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
6: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo Gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
7: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
11: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
12: Snídani?
11: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
12: Oběd?
11: Divadlo Hibernia uvádí
13: romantický muzikál
11: Saturnin.
13: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
11: Od září 2026
13: v divadle Hibernia.
14: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
16: Music. First. Express FM.

Charlie XCX, wink wink na Express FM, kde jsem před chvilkou říkala, že si řekneme, proč by asi stálo za to si minimálně na měsíc zaplatit platformu streamovací Disney+. Protože v pátek tam vyšel dokument o životě bubeníka Blink 182, Travise Barkera, s názvem Louder Than Fear, přehlušit strach. A je to ostrý. Není to žádný vyumělkovaný chvalospěv o umělci, jak některý dokumenty umějí být. Travis má talent, ale má to taky hodně vydřený, a to navzdory mnoha nepřízním osudu. A celý jeho životní příběh je poměrně drsný. Něco málo jsem o něm četla už předtím, o Travisovi, ale jako vidět to a ještě to slyšet přímo od něj, tak to zasáhne člověka úplně jinak. Doporučuji vidět Travis Barker Louder Than Fear na Disney+. A má to český titulky. Za sebe můžu říct, že už teď se o to víc těším na příští ročník Rock for People, kde jsou už teď Blink 182 jedním z potvrzených headlinerů. No a pokud by vás přece jenom náhodou ani tohle jako nepřesvědčilo, tak říkám, můžete si to zaplatit třeba na měsíc, protože na Disney Plus ještě najdete oceňovanou sérii The Beatles Get Back, nebo třeba Taylor Swift The Eras Tour, a nebo snímek o Beach Boys. Je tam toho opravdu hodně. Se naladíme na ty Blink 182. All the small things.

Taneční track Waterfalls na Express FM. Co dobrý takhle při pondělku dopoledne si trsnout. Rekordní horka a extrémní sucha v Evropě přinášejí vedle komplikací i nečekaný senzace. Třeba Orlík vypadá docela zajímavě a ukazuje už třeba potopené vraky, které jsou teda teďka na suchu, ale o tom by vám mohl vyprávět spíš můj kolega Petr Novák o Orlíku. My se půjdeme podívat do severního Bulharska, protože tam poklesla hladina Dunaje na historické minimum a na obnaženém dně odhalila pozůstatky mamuta z doby ledové. Na neobvyklý kosti narazili místní obyvatelé při procházce u obce Ryahovo. A archeologové z místního muzea z bahna vyzvedli spodní čelist, žebro,

Já jsem chtěla říct žebírko, ale to nebude malý žebírko. A dva obrovský kly. Podle vědců mamut před desítkami tisíc let pravděpodobně uvízl v tehdejších bažinách a ty nánosy sedimentů ty kosti dokonale zakonzervovaly. Podrobné analýzy teď mají odhalit přesné stáří i zdravotní stav tohohle pravěkýho obra. Za mě vzrušo. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
5: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. I can swap.

10 minut před 11. hodinou posloucháte Express FM a taky Avol Nation Sail. Sam Smith, ten hudebník, používá označení they, them, čili on, oni, takže teda oni, oni, oni, ona. V té češtině je to hrozný. Každopádně jsou v plném tvůrčím nasazení. 34-letá popová ikona tenhleten týden vydává své nový album Hazel Eyes, který popisuje jako romantickou poctu k queer lásce a tomu svému snoubenci, nebo možná už manželovi, teď nevím. Myslím, že jsou zasnoubený teprve. Zároveň ale v rozhovoru pro The New York Radio Hour prozradili, že už teďka ve studiu pracují na dalším, daleko divočejším materiálu. Chystaná návazná deska má být plná intenzivního elektronického zvuku a tanečního hyperpopu. Sam Smith se navíc rozpovídali o tom, jak se po tisícovce živých koncertů proměnil jejich hlas. Díky velké hlasové zátěži dnes dokážou zaspívat podstatně hlubší tóny než ve svých 20 a ten hlas získal úplně novou barvu. Tak jakoby už teď se víc těším na tu další desku, která má být teda tanečnější, než na tu romantiárnu. Nicméně ta romantiárna s názvem Hazel Eyes vychází už tenhle ten pátek.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: O zařazení podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO usiluje Krajské muzeum v Turnově. Pro takzvané kamenářství nyní dokončuje podklady pro nominaci. Přihlášku chce odevzdat na konci roku, řekla emeritní ředitelka muzea Vladimíra Jakoubějová. Současná epidemie eboly v Kongu si podle aktualizovaných vládních údajů vyžádala životy už 2325 lidí. Co do počtu obětí, tak překonala zatím nejhorší epidemii v zemi z let 2018 až 2020, kdy v důsledku nákazy zemřelo 2299 lidí. Dvojnásobný vítěz cyklistické Tour de France Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Po červencové zlomenině klíční kosti se rozhodl ukončit sezónu. A co se týká počasí, tak dneska bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Večer od západu ustávání srážek. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 20 až 24, jinde 24 až 28 a na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Adela Ain't in LA, pár minut po 11. na Express FM. Já teda neznám asi nikoho, kdo by byl, býval, viděl všechny řady, ale třeba přece tady někoho máme, kdo nás poslouchá a kdo miluje American Horror Story. Protože 13. řada seriálu z díly Ryana Murphyho je za rohem. Představil trailer a vypadá to, že k návratu přemluvil kompletní původní herní sestavu. V nových dílech se tak vedle Sarah Paulson nebo Evana Peterse objeví i hvězdná Jessica Lange, která přitom roky prohlašovala, že se do seriálu už nikdy nevrátí. Já mám za to, že já jsem viděla ještě naposledy sérii, kdy tam ještě byla, a pak jsem na to právě přestala koukat, protože ona je prostě ikona, která je s tady tím seriálem spjatá. První minutový teaser navíc láká na návrat záporáků, jako je Clown Twisty anebo Rubberman. 13. řada prej bude velkým crossoverem starých známých postav a premiéra tady toho seriálu, nebo té 13. řady, je naplánovaná na 24. září. Takže máme ideální čas, měsíc a týden zhruba, na rewatch nebo dohnání sérií, který jsme neviděli. Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohle je kanadský Weekend, Take My Breath. Za malou chviličku si dáme letní taneční track od Hugela, anebo půjdeme za mladou Slater.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrálu, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Posloucháte Express FM, tohle to byla americká zpěvačka Slater vlastním jménem Catherine Grace Garner. Ta po dvou albech, která podle ní samotné nedopadla, přišla s deskou Worst Girl in America, nejhorší holka v Americe, no a to se jí konečně vyplatilo. Ještě před půl rokem totiž vážně uvažovala, že s hudbou úplně skončí, že prostě nemá cenu se dál snažit. Teď zpívá na Grammy a vystupovala i v americké Late Night Show s názvem Tonight Show. Má i takový pověrčivý rituál. Po prvních dvou albech si dala tetování, no ale teď už prej ne, protože podle ní tetování album prokleje. Teď dokonce chystá i navazující album, tentokrát věnované jejímu ex, který jí podváděl, což zní zábavně. Před námi Måneskin a nebo třeba Gnarls Barkley.

Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Novinka tady u nás na Expressu. Český herní fenomén Kingdom Come opět ukázal svoji obrovskou sílu. Na tvrzi v Malešově u Kutné Hory se o víkendu konal velkolepý fanouškovský festák, kam v dobu

kostýmech dorazili 3000 nadšenců z celé Evropy a dokonce i pár jich bylo z Ameriky. Na místě nechyběly šermířské souboje, středověký trh, turnaj v kostkách ani improvizovaná inkvizice. Dva fanoušci přiletěli až ze slunného San Diego v Kalifornii, jenom proto, aby na vlastní oči viděli místa, který znají ze hry. Herní série z české husitské historie už prodala přes 16 milionů kusů a návštěvnost Kutné Hory díky tomu meziročně vzrostla o desítky procent. Jen za jediný měsíc například o 22 tisíc lidí. Což výrazně pomáhá místním hotelům, restauracím i službám. Je to super.

0: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během Bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Počkej, ty mě zveš do galerie?
3: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
2: A co tam budeme dělat celý den?
3: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
2: A pak?
3: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
2: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Datart pořád. Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Music. Music first.
10: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Vedení Grammy s velkou slávou oznámilo, že udělají speciální kategorii pro Asiaty. Na to zareagovali chlapci z BTS, že pokud je to tak, takže se odhlašují z nominací, že nechtějí být zpěváky druhé kategorie. Nyní generální ředitel akademie Harvey Mason Jr. vzal zpátečku s tím, že to mysleli dobře. A tak se kategorie nejspíš zase zruší. Pachuť a nechuť asi zůstane. Slipknot konečně potvrdili, že po 28 letech kapelu opustil Sid Wilson. Před dvěma týdny server TMZ už zveřejnil informaci, že původnímu DJovi téhle kapely bylo oznámeno, že byl trvale vyhozen. K tomuto rozhodnutí došlo poté, co skupina konečně měla dost Sidova chování, konkrétně toho, jak se choval ke svým spoluhráčům. Fontaines DC se pomalu vracejí do popředí a za pochodu stupňují humbuk kolem nich. Minulý víkend na svém prvním koncertě po téměř roce představili dvě nové skladby, Six Shot Morning a Marianne. Nyní dublinští muzikanti potvrdili, že jejich páté album s názvem Dopamine Chamber vyjde brzy. Jen ukázka Marianne ukazuje, že se nejspíš nemáme těšit na tu úplně rebelskou partu, tak jak jsme ji znali doposud.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministři se dnes sešli na prvním zasedání vlády po 2-týdenní dovolené. Zabývat se mají mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty a vysychání vodních zdrojů ve čtvrtek premiér Andrej Babiš. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady nechaly tamní obyvatele v neděli evakuovat, informovala v noci na dnešek agentura DPA s odvoláním na hasiče. Belgie původně požádala o pomoc i české hasiče, později ale žádost zrušila. České reprezentační týmy basketbalistek a basketbalistů se mohou těšit z nových dresů. Národní výběry mají navíc poprvé v historii personifikované trikoty. A dneska bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Večer od západu ustávání srážek. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 20 až 24, jinde 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Barry Can Swim, Return to Bebo na Express FM, ale my se s Expressem teďka přesuneme do slunné jižní Itálie, protože na pláži na jihu Sicílie zažili rekreanti docela příjemný šok, když kolem nich na hladině moře začaly plavat eurové bankovky. Vznikly z balíků hotovosti v celkové hodnotě 670 tisíc eur. Čili přes 16 milionů korun, které do vody naházela posádka uvízlého motorového člunu z Malty před příjezdem pobřežní stráže. Ten člun vyrazil z Malty a uvízl kvůli nedostatku paliva a když lidi z pláže, který to viděli, zavolali záchranáře v domnění, že se jedná o nouzi, tak dva muži ukrytí v podpaluví zpanikařili a začali házet vodotěsné tašky s penězi do moře, než sami skočili do vln. Zatímco lidi na pláži balíky peněz nadšeně vylovovali, tak záchranáři a policisti zadrželi podezřelé muže a u výstupu z pláže prohledali všem rekreantům tašky. Všechny vylobené bankovky tak skončily v rukou policie, která teď zjišťuje, zda šlo o peníze z drog, praní špinavých peněz nebo o padělky. Kde jinde na světě by se tohle mohlo stát, než u břehu Sicílie?

0: Mark Knight, René Ames a Tasty Lopez. All for Love na Express FM, za malou chvilku Olivia Rodrigo, Arctic Monkeys, a nebo se podíváme, která země má mnohem víc mužů než žen.
1: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Express.
13: Music first.
12: Express FM.

0: Arctic Monkeys, opening night na Express FM, krátce před půl jednou odpolední. Mám tady něco trošku šíleného. Vietnam čelí vážné demografické hrozbě a vláda se rozhodla tam razantně zakročit. V zemi se totiž dlouhodobě rodí výrazně více chlapců než dívek. A tamní ministerstvo zdravotnictví varuje, že pokud se ten trend nezmění, tak do 10 let bude ve Vietnamu žít přebytek více než 1,5 milionu mužů v produktivním věku. Za tu nerovnováhu stojí tradiční preference synů i zneužívání moderních technologií pro určení pohlaví plodu. To jsem si upřímně myslela, že už tam jako dávno není, že Vietnam je trošičku vyspělejší, než aby stále požadovali syny jenom. A jinak ten stát s tím plánuje bojovat tak, že bude přísně kontrolovat kliniky a zakazovat reklamy na tady ty služby, které mají právě určit to pohlaví plodu, aby do roku 2035 vrátili poměr na přirozenou úroveň. No, zajímavý. Jakoby blbý pro tamní chlapy, který pak budou schánět si dívku a nebudou jí moc najít. A do toho jim tam ještě lozí prostě seniori z Evropy a lákají jim tam svoje dívky zase k sobě, no. Nemají to tam lehký teda.
1: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohleto je Sammy Virgie, If You Need It. A před námi je kapela, která letos slaví 20 let na scéně. Začínali ve čtyřech, dneska už jsou jenom tři a řeč je o Vampire Weekend. A kdo ví, co s nima dneska je, protože u nich je prostě ticho. Letos nejeli na žádný turné a jejich web je v podstatě jednoduchá webová stránka, která promuje jejich poslední album Only God Was Above Us z roku 2024. Členové kapely se prý teď zaměřili na vedlejší projekty a frontman Ezra Koenig nadále moderuje svoji rozhlasovou show s názvem Time Crisis. Tak snad jim tahleta pauza pomůže se kreativně nabít a třeba se vrátí i ke svým punkovějším kořenům. Připomeneme si, jak zněl jejich punk v roce 2008.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Jesse a Chris Lorenzo, Invisible na Express FM. Já mám vždycky hroznou radost, když se můžu loučit s písní, která mě momentálně velice baví, což je zrovna tady ten případ. Jinak, ano, řekla jsem, že se budu loučit a je to pravda, takže si jdeme dát fun fact nakonec. Věděli jste, že muž s nejhlubším hlasem na světě dokáže vydávat zvuky, které lidské ucho neslyší? Tim Storms dokáže zpívat notu, kterou lidé téměř neslyší, ale za to sloni ano. Je 8 oktáv pod nejnižším Gčkem na klavíru. Storms drží Guinnessův světový rekord za nejširší hlasový rozsah. 10 oktáv. Masakr. Já jsem chtěla říct, že bych od něj si ráda něco poslechla, ale asi jak, když to není téměř slyšitelné pro lidské ucho. Takže s tady tím fun factem já se pro dnešek loučím, předávám to tady Veronice a zítra zase mezi 10:00 a 1:00 páčko.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Obnovená Národní koalice proti suchu by se dnes měla poprvé sejít. Na jednání dorazí i několik odborníků. Rusko buduje utajené základny, z nichž je možné vysílat vysoce výkonné drony hluboko na území států NATO. Napsal to britský server The Telegraph, který se odvolává na vlastní zjištění. Jeho vyšetřování odhalilo 10 ruských základen. Plavkyně Barbora Šémanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na kraulařské dvoustovce 6. místem na dvojnásobné trati. Jihovýchod Česka dnes zasáhnou silné bouře. Odpoledne může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Zítřek přinese krátkodobé ochlazení na 20 stupňů Celsia. Od středy se budou odpolední maxima držet na 25 až 26 stupních. Hodiny hlásí 13.01 a zprávami právě odstartovalo odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Kloušková. Krásné pondělí vám přeju.
0: Radio Express FM.

Ještě jednou vám krásné pondělní odpoledne přeje Veronika. Svátek slaví Petry, tak jim přeju všechno nejlepší. Ministerstvo kultury České republiky od září zpřístupní stále expozice zapojených státních muzeí a galerií každou první neděli v měsíci zadarmo. Poprvé se návštěvníkům zdarma otevřou v neděli 6. září, pak to bude 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Navazuje se tak na ten pilotní projekt z jara letošního roku. Takže 6. září můžete vyrazit, anebo nemusíte chodit nikam, jako skupina Past. Express FM. Express.

jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři pliva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

Tak Dan Kranich se opět dožadoval tipu na Leporello. Já teda opět teda dám jeden tip na Leporello z roku 1978, který jsem měla velmi ráda. Jmenuje se Koblížek na foukánek. Je to o takovým pyšným koblížkovi, který uteče babičce a dědečkovi, cestou potkává různá zvířatka, kterým se vysmívá. Nakonec ho přelský chytrá liška a sežere ho. Není to úplně šťastný konec pro toho koblížka, stejně tak jsem to měla s knížkou Měcháček, Fukáček a jeho kamarádi, kde zase ten Fukáček na konci prasknul a nebyl. No, do toho ještě Andersen, no, jako není divu, když mi rodiče kupovali takovýhle knížky, že jsem trochu weirdou dneska, ale věřím tomu, že vy jste taky měli podobné knihy dřív, a nebo že jste se koukali na pohádky Juraje Herze, určitě. Takže prostě, no, tak to je, život není úplně lehkej a je dobrý na to ty lidi připravovat, ty děti už v dětství. Hrát si budeme Noty boje s Emily Sande, pokud jste měli podobnou nějakou takovou knížku, která nekončila úplně veselé, ale vám to nevadilo, tak mi třeba napište tip na další Leporello pro zpěváka nebo repera pasti Dana Kranicha. 602-604-903, to je číslo k nám, kam můžete posílat své textovky. Express FM.

0: k comebacku kapel ve světě i v Česku a týká se to taky skupiny, kterou si doufám pamatujete. Je to hiphopová kapela z Karlových Varů a jmenuje se Bow Wave. Bow Wave se vrací. Jak velký ten návrat bude, tak to vám řeknu za chvíli a co se vlastně chystá. Hrát nám budou mezi tím Overpass a taky Doja Cat.
1: Počkej, ty mě zveš do galerie?
2: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
1: A co tam budeme dělat celý den?
2: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
1: A pak?
2: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
1: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídani?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Jealous Type od Doji Cata právě dohrálo na Express FM. Ještě jednou ahoj od Veroniky, já jsem to hodila do placu, takové téma jako pohádky, které nekončí úplně šťastně, ale je v nich nějaké poselství pro děti. Jestli jste měli takové pohádky rádi či nikoliv, děkuji Ondřejovi, který mi napsal, že souzní se mnou, protože měl jako malý rád a stále to považuje za super dílo knihu Bratři lví srdce od Astrid Lindgrenové. I když to začíná i končí velmi smutně a temně, dá se tam najít i velký kus naděje. Děkuji za tenhle názor. Já jsem si v souvislosti s Ondřejem vzpomněla na dvě konkrétní pohádky, které se mnou velmi pohnuly, když jsem byla malá. A to první je pohádka Děvčátko se sirkami od Andersena, což je smutný příběh o holčičce, která zůstane na ulici a má jenom pár sirek, je chudá. A vlastně bylo to velmi smutný, vždycky jsem u toho plakala, ale poprvé jsem vlastně poznala, co to znamená chudoba a jaký štěstí je mít třeba postýlku jako dítě nebo jídlo a rodiče. No a ta druhá pohádka, která na mě velmi silně zapůsobila, jako morální, byl Slavíka růže od Oscara Wilda, což je takový jako ponaučení o píše povrchnosti, o marnivosti a taky jsem u toho plakala a musím říct, že do dneška u toho vlastně brečím. Jo. Takže to jsem jenom chtěla na okraj říct ještě dvě věci, na které jsem si vzpomněla. Za chvíli už se dostanu k těm Bow Wave, kteří se vrací na scénu, stejně jako se vlastně letos nebo na konci minulého roku vrátili Prostitutes, Extáze svaté, Terezy, kdo se nám to ještě vrátil, Kolo Factory, mají se vracet Toyen, no a Bow Wave taky, tak kdy to bude, kde to bude, jak to bude, to vám prozradím za chvíli.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. Chris.

Novinka. Novinka. Express FM. Nothing but thieves. Baby cool.

Tak, skupina Bouvej v Karlovy Vary, to byla kapela hip-hopová, která na začátku milénia měla několik velkých hitů, byla specifická takovou jako pohodovým přístupem, taky to, že měla prostě živou kapelu, že to byla normální prostě hip-hopová kapela se vším všudy, měla dva MC, no a Bouvej se nádlouho odmlčeli, prostě zmizeli ze scény a nyní se přihlásili živákem, nahráli dvě živé skladby v rámci takové session, ještě v doprovodu dechové sekce a rozšířené kapely. Ten první živák se jmenuje Cvrček, najdete ho normálně na YouTube a slibují ještě jeden. No a nevím, jestli se Bouvej, jako, jestli si to udělali jen tak pro potěchu, že se chtěli zase prostě sejít a něco si společně zahrát a nahrát, nebo jestli testujou, jestli je lidi chtějí slyšet, jestli chtějí jejich návrat a tak dále. Každopádně ty reakce pod tím videem jako mluví za vše, protože tam všichni říkají, já jsem omládnul o 20 let, já chci koncert a tak dál. Takže je možné, že Bouvej se dají dohromady jako normální kapela, odehrají třeba nějaký krátký comebackový turné, co já vím. Každopádně teď jsou venku, je venku jeden živák a ještě bude další. No a my se pustíme. No jo, to je ono. Boreček, jejich největší hit, Bouvej.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

to byla starší věc od Fatboy Slima u nás na Express FM. Tajemství všech tajemství, to je samozřejmě světoznámá knížka Dana Browna, která se odehrává, nebo již převážná část děje se odehrává v Praze na několika místech. No a jak jistě víte, tak Netflix chystá natáčení seriálu Tajemství všech tajemství a Česká metropole bude místem, kde bude vznikat, takže to bude vznikat na autentických místech, mimo jiné třeba v okolí Karlova mostu, kde se odehrává taky v Klementínu, na Petřínské rozhledně, v bývalém židovském getu na Josefově. Ten seriál bude mít 8 dílů a natáčet se v Praze začne už v září za pár dnů. Hlavní roli profesora Langdona stvární Morgan Spector, jeho přítelkyni a spolupracovnici Rebecca Hall. My si teď na Expressu poslechneme Charlie XCX, Chains of Love.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Ministerstvo spravedlnosti odebralo Soně Pekové znalecké razítko. Peková měla oprávnění poskytovat znalecké posudky v oblasti molekulární genetiky, molekulární biologie a molekulární mikrobiologie. O znalecké oprávnění přišla v souvislosti s posudkem o škodlivosti očkování proti COVID-19, který vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Kvůli velkému suchu klesla hladina řeky Sáva v Srbsku na rekordní minima a odhalila vrak lodi postavené před více než 100 lety, která se potopila během druhé světové války. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům americkým. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. A ještě počasí, jeho východ Česka dnes zasáhnou silné bouřky. Odpoledne může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Zítřek přinese krátkodobé ochlazení na 20 stupňů Celsia, od středy se budou odpolední maxima držet na 25 až 26 stupních. To byly zprávy ve 14 hodin. Posloucháte Odpoledne na Express FM. Zdraví vás Veronika. Hezký poslech.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

Do konce prázdnin zbývají 2 týdny. Počasí v následujících dnech bude deštivé a je to moc dobře, je to moc dobře. Jediným dnem, kdy nebude pršet a bude relativně vysoká teplota, bude čtvrtek, kdy má být polojasno, spíš slunečno a 26 stupňů Celsia, tedy kolem 26 stupňů, takže to by mohl být ten den, kdy se budete chtít vykoupat. Teď tu mám zprávu o místech, kde je zákaz koupání, protože je tam zvýšený výskyt sinic, tak v Praze je to koupaliště Šeberák, absolutní zákaz. V Hostivaři a v Lipencích je navíc zhoršená kvalita vody, tam je ta voda neprůhledná, jsou tam také sinice. Další zákaz koupání na Vysočině, je to rybník Kachlička, vodní nádrž Trnávka a vodní nádrž Sedlice. V Karlovarském kraji velký rybník a v Libereckém kraji je to vodní nádrž Skalka u ATC Podhoří. Když tak se podívejte sami, celý ten seznam těch koupališť, kde je třeba zhoršená kvalita vody, najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí. Teď nám zahrají Fisher and Tones and I a bude to skladba nazvaná Favor.

0: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
1: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vytřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali.
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Express. Music first. Express FM.

Nolanova epická podívaná Odyssea, kterou můžete v té nejlepší kvalitě, jaký režisér zamýšlel, v 70mm pásu vidět v pražském kině Flora, jako jednom, myslím, že ze tří kin ve střední Evropě. Je stále vyprodaná. A jestli čekáte, až přibydou nové termíny, prostě abyste mohli kliknout na ty lístky, než se úplně vytratí a ztratí do neznáma, tak počítejte s tím, že vstupenky do IMAXu podražily zrovna teď a z těch původních 449 korun se ta cena jednoho lístku za Odysseu zvedla na 599 korun. Takže si prostě připlatíte. Pustíme si Sizzle Good Days a předáme taky song od White Stripes Seven Nation Army.

0: Před chvílí jsem říkala, že už jen pouhé dva týdny zbývají do konce prázdnin, ale to ještě znamená dva plné víkendy napichované různými festivaly. Jaké nejdůležitější festivaly nás budou čekat o tomto víkendu, tak to vám prozradím v dalším vstupu. Každopádně ve vzduchu tady ještě visí obnovený hip-hop camp, tak to je důležitý festival, na který se určitě spousta z vás vypraví. Z muziky tu mám nachystané Good Neighbors, za nimi přijde Aiko a taky hudební zprávy od Vaška.
1: Červené víno na světlém koberci? No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/bílé Karpaty.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů s kladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Vedení Grammy s velkou slávou oznámilo, že udělají speciální kategorii pro Asiaty. Na to zareagovali chlapci z BTS, že pokud je to tak, takže se odhlašují z nominací, že nechtějí být zpěváky druhé kategorie. Nyní generální ředitel akademie Harvey Mason Jr. vzal zpátečku s tím, že to mysleli dobře. A tak se kategorie nejspíš zase zruší. Pachuť a nechuť asi zůstane. Slipknot konečně potvrdili, že po 28 letech kapelu opustil Sid Wilson. Před dvěma týdny server TMZ už zveřejnil informaci, že původnímu DJovi téhle kapely bylo oznámeno, že byl trvale vyhozen. K tomuto rozhodnutí došlo poté, co skupina konečně měla dost Sidova chování, konkrétně toho, jak se choval ke svým spoluhráčům. Fontaine's DC se pomalu vracejí do popředí a za pochodu stupňují humbuk kolem nich. Minulý víkend na svém prvním koncertě po téměř roce představili dvě nové skladby, Six Shot Morning a Marianne. Nyní dublinští muzikanti potvrdili, že jejich páté album s názvem Dopamine Chamber vyjde brzy. Jen ukázka Marianne ukazuje, že se nejspíš nemáme těšit na tu úplně rebelskou partu, tak jak jsme ji znali doposud.
0: Express FM.

Tak, dostávám se k festivalům, které proběhnou o tomto víkendu. Začnu v Karlových Varech, protože tam se koná festival nazvaný Hot Springs, jakože horké prameny, a proběhne ve volnočasovém areálu. Tak, co to se jmenuje? Areálu, který se jmenuje Meandr. A na festivalu Hot Springs vystoupí Ben Cristoval, taky Anet X, taky Nick Tendo a taky Izomandias, takže program sestavený převážně pro mladé publikum, které se pomalu, ale jistě bohužel loučí s létem a brzo mu nastanou školní povinnosti. Další festival, takový menší festival, je Open Air, který proběhne v Praze před klubem Fuchs 22. To bude sobota a tam vystoupí Gufrau, Simi Living Life a taky Shimi. A pak tu mám samozřejmě festival Hip Hop Camp, který se po 6 letech vrací na scénu, tentokrát do úplně nového prostředí. Ten areál, kde se odehraje, se jmenuje Kosmo. Je to ve Vírově u Kralovic. Je to bývalá raketová základna, ukrytá v lesích nedaleko Plzně, a která nabídne unikátní kulisu pro dvoudenní sraz hiphopové komunity z celé Evropy. Jako hlavní hvězdy americký Freddie Gibbs, bude tam z Čechů třeba budou tam Prago Union, Rest, James Cole, Michailov ukrajinský, bude tam slovenský Fakult, bude tam Idea, bude tam Vec, bude tam Moja Reč, Pio Squad, Onyx, Zverina a tak dále a tak podobně. Podívejte se sami na kompletní program. Nám teď na Espressu zahraje skupina White Lies, pustíme se od nich To Lose My Life.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to po jednání vlády. Členy koalice budou ministři zemědělství Martin Šebestián a životního prostředí Igor Červený. Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec. Koalice poprvé zasedne dnes odpoledne. Rusko buduje utajené základny, z nichž je možné vysílat vysoce výkonné drony hluboko na území států NATO. Napsal to server The Telegraph, který se odvolává na vlastní zjištění. Jeho vyšetřování odhalilo 10 ruských základen. Plavkyně Bára Sémanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na kraulařské dvoustovce 6. místem na dvojnásobné trati. A ještě zprávy o počasí. Jihovýchod Česka dnes zasáhnou silné bouřky. Odpoledne bude provázet přívalový déšť, kroupy a také nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Zítřek přinese krátkodobé ochlazení na 20 stupňů Celsia. Tento týden se čekají přehánky a od středy se budou odpolední maxima držet na 25 až 26 stupních Celsia. To byly zprávy v 15 hodin na Express FM a pokračuje odpoledne s Veronikou. Já vás moc zdravím a přeji vám příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle je ten song, který hrajeme aktuálně v nejvyšší rotaci. Peggy Go, Ayra Starr a jejich Woman, pořádný a pravý letní hit. Já jsem se před chvílí dotkla informace o akci, která proběhne před Fuchsem. Je to open air akce, která bude v Praze na Štvanici v pátek a taky v sobotu. V pátek tam bude třeba Dušan Vlk a v sobotu, jak už jsem říkala, Gufrau s Viktorem Kalem, taky Simi Living Life. Ale to není jediná akce, kde můžete Gufrau zastihnout o tomto víkendu, protože v Liberci přímo pod Ještědem se tento pátek a sobotu koná úžasná dvoudenní akce The Culture Festival. Koná se na parkovišti Home Credit Arena, což je prostě ikonická lokace. Budou tam vizuální efekty, ale hlavně ten line-up vypadá velmi slibně. Takže v pátek Stein 27, Adam Mišík, Sebastian, Gufrau s Viktorem Kalem a Matem 213 dohromady. V sobotu Izomandias, Sara Rikas, Rytmus, Kešanova Bulhar, Poli Garant, Smack One, Dollar Prince, Sofian Mežmeš a další a další. Takže není co řešit, pokud bydlíte někde v blízkém okolí. A jelikož tam budou jak Gufrau, tak Viktor Kal i Mat 213, tak si pustíme skladbu, která tam rozhodně bude znít. A je to pozvání do Prahy k Emauzům na náplavku.

0: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
7: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
6: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slana.
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

V naším oldschoolem oslavíme 68. narozeniny americké zpěvačky, která svou největší slávu zažila v 80. letech. Je to krásná žena, která má za sebou ale docela divokou drogovou a alkoholovou minulost. Jmenuje se Belinda Carlisle, která původně zpívala jako zpěvačka skupiny The Go-Go's a když se skupina rozpadla, tak se vydala na velmi úspěšnou solovou dráhu. Vystupuje v podstatě dodnes, v loňském roce, myslím, že absolvovala dva festivaly. My si pustíme její takzvaný signature song, jak se říká v angličtině, čili píseň, podle které ji jasně identifikujete. Je to Heaven is a Place on Earth, vyšel na její stejnojmenné desce v roce 1987 a je to jediná píseň od Belindy Carlisle, která se vyšplhala až na vrchol americké hitparády. Všechno nejlepší. Express Old School.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Počkej, ty mě zveš do galerie?
4: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
3: A co tam budeme dělat celý den?
4: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
3: A pak?
4: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
3: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
0: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky.

0: zážitky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během Bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
3: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Express. Music first. Express FM.

Slzy svatého Vavřince, čili Perzeidy, stále padají z nebe, když ten meteorický roj byl v ten den, kdy bylo zatmění slunce, tak ale stále budou padat, a to až do 24. srpna, kdy tento jev končí. Nebude to už úplný meteorický déšť, nebudou to stovky za hodinu, ale ještě Perzeidy stále můžete pozorovat. Nejlepší je, když si vyrazíte někam mimo světelný smog, někam na kopec třeba nebo na louku, lehnete si na záda a prostě budete se koukat vzhůru, protože ty Perzeidy se ukazují a vylétávají po celé ploše toho nočního nebe. Od Veroniky pro dnešní den, já už se tady skládám takhle papíry a končím a odcházím, je to už úplně vše. Za malou chvíli už jsou tady pánové, už jsou opět kompletní, složení dnešního Express Driveu tedy bude komplet ve dvou, jak Petr Novák, tak Michal Pošek už jsou na místě, jsou připraveni a těší se na vás. Já se na vás budu těšit zase zítra mezi 13. a 16. hodinou. Mějte se krásně. Ahoj. Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z jejich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém také dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohlo ni každý třetí dospělý. Jejich práce měla hodnotu 35 miliard korun, což odpovídalo 93 tisícům plných pracovních úvazků. Vyplývá to z nového indexu solidarity, který každoročně připravuje analytický ústav STEM. Somálsko nečelí jen dopadům extrémního sucha v podobě podvýživy a hladu. Zhoršuje se i bezpečnostní situace, protože dvě zahraniční mise se hroutí. Jejich Somálska, kde je dopad sucha nejhorší, přitom do značné míry kontroluje islamistická milice Al-Šabáb, hlásící se k Al-Kaidě. Po vypadnutí ve světové kvalifikaci čeká české basketbalisty náročná cesta na evropský šampionát v roce 2029. Vzhledem k postavení v žebříčku musí svěřenci Luboše Bartoně začít svůj boj o Evropu už v předkvalifikaci. Na konci srpna narazí venku na Belgii a doma na Norsko. V nominaci národního týmu však chybí ty největší opory. Dnes odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, od západu zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky s výjimkou západu i silné. Večer od západu ustávání srážek, nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů, jinde 24 až 28 stupňů, na horách kolem 15. V dopravě pozor na nehody v katastru obce Malá Hraštice v okrese Příbram, na silnici 56 v obci Ostravice v okrese Frýdek Místek a silný provoz po nehodě čekejte v ulici Rýmařovská v Bruntále, v ulici Brněnská v obci Modřice okres Brno venkov nebo v ulici Ostašovská v obci Liberec. Neprůjezdný jízdní pruh po nehodě dvou osobáků v ulici Kbelská na Praze 9 a podobná situace je i v katastru obce Hodkovice nad Mohelkou v okrese Liberec, kde se srazila hned tři vozidla. Na Express FM vám šťastnou cestu přeji Michal s Petrem. Právě začíná odpolední drive a budeme tu s vámi až do 19. hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: vám takhle tady vyju radostí, že jsme zase kompleto. Teďka jsme si užili, no, užili v uvozovkách dva týdny o samotě. Jeden týden jsem měl volnou já, teď druhou ty. A konečně jsme zase tady. Míša a Péťa jsou zpět.
1: Přesně tak. Užil jsi s dovolenou?
0: Užil jsem si dovolenou, co ty?
1: Jo, užil jsem si. Takový člověka samozřejmě napadá při jím konci, že byla krátká, ale tak to má být. Já si myslím, že bych spustnul a pak bych neměl tu správnou pracovní morálku.
0: Jo, jako to, ale co se týče pracovní morálky, tak to já jsem hnedka šel do plnejch. Takže samozřejmě už jsem natáčel nějaký rozhovory Express Star, jo. Doma jsem vymaloval chodbu.
1: Vymaloval si, jo.
0: Pověsil jsem tam prostě metr na dítě, že jo, pověsil jsem nějaký obrázky, prostě jako víš co, jako fakt jsem šel do plných.
1: Z tebe se stává hodinovej táta?
0: No to je taková taky moje jako realita budoucích dní, že budu spíš tak na hodinu doma vždycky a budu hodinovej táta, no.
1: To je hezký.
0: Jenom se mi vrací teda chlapeček, no, on ještě si prodloužil dovolenou.
1: A půjdeš do plna zase opět.
0: No jo, to už bude.
1: Já jsem jakoby se úplně neflákal, i když samozřejmě jsem se věnoval spíše nějakým volnočasovým aktivitám, ale samozřejmě jsem do toho zapojil i nějaký svý pracovní projekty. Nestihnul jsem úplně všechno, ale nejsem z toho smutný, protože mi to neuteče.
0: Jo, tak ono bylo vedro, tak člověk musí víc odpočívat a doplňovat tekutiny, že jo?
1: Přesně tak.
0: Navíc ty schodil každý den hlídat hladinu Orlíku. My jsme tady o tom ve zprávách často mluvili, jak vám to tam klesá.
1: Hele, to je taková smutná story, na kterou existuje spoustu názorů, protože krom toho, že jsme politici, epidemiologové, tak jsme i hydroodborníci.
0: Ano, tak teď za poslední týdny přibylo hodně hydroodborníků, to je pravda.
1: Kohokoliv v naší vesničce potkáš, tak ti řekne, no, tady prostě oni odpouštějí teďko 300, je tam 334, pak bude 300, tohle, to je to proto a proto. No bohužel je to tak, no situace není dobrá, korp pro ty, kteří jsou třeba majitelé lodí.
0: No,
1: ty už samozřejmě lodi musí vytahovat, dokonce jim povodí slíbilo, že je vytáhne zdarma od tohoto víkendu, takže ten Orlík bude spíš takový smutný, že tam nebude moc lodí. No. Ale hele, furt se to tak nějak jakoby dá, když seš trošku horolezec a dáš to, tak si připadáš jak v cestě do pravěku na těch
0: takže, dvořích. Takže kdybyste se chtěli jet koupat na Orlík, tak mačky a cepín sebou.
1: Rozhodně lana.

0: kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Sportuješ? Chceš svá? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slona.
9: Vystřihovali.
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
13: Vyslev se na to, Franto!
14: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
16: Express FM.

0: Mrk, mrk. Wink, wink.
1: Ano, tohle byla Charlie XCX, další ukázka z její pozitivně hodnocené desky Music Fashion Film.
2: Možná se někomu z vás stane, že když cestuje po Evropě, po světě a předkládá svůj cestovní pas, že na něj taky třeba ten celník udělá mrk, mrk z nějakého důvodu, já nevím. Ale cestovní pasy bereme jako vlastně úplně běžnou věc. Do řady zemí ji nepotřebujeme, ale historie je překvapivě dlouhá, já jsem se na ní trošku podíval. Víš, kdo třeba nepotřebuje cestovní pas?
0: Královna a papež, podle mě.
2: Britský král Karel III, ten
0: král,
2: určitě.
0: Vlastně
2: a víš, proč ho nepotřebuje?
0: Ne.
2: Protože britský pasy jsou vydávány jménem panovníka, takže král by si musel cestovní doklad vystavit sám sobě.
0: To by byl střet zájmu.
2: No, bez pasu cestují také japonský císař a císařovna.
0: Aha.
2: No, ale taky jsem se podíval trošku na historii a za jednoho z nejstarších předchůdců cestovního pasu je považován dokument popsaný už ve Starém zákoně. Někdy kolem roku 450 před naším letopočtem dostal prorok Nehemiáš od perského krále dopis, který mu měl zajistit právě bezpečný průchod jednotlivými provincii. No a podobný doklady existovaly i ve starověký Číně nebo Římě a u nás pak známe středověký glejty, tedy ochranný listy, a asi nejslavnější dostal Jan Hus od Zigmunda Lucemburského při cestě do kosnice.
0: Jo,
2: jak víme,
0: bylo, že?
2: Jak víme, no. Tak mu nepomohl, že jo. No.
0: Tak to byl takový ten pas, který dneska máš třeba z jižní, teda ze severní Koreje, ten ti taky moc nepomůže asi.
2: Ten je špatný.
0: A nebo ale když cestuješ do Izraele a pak cestuješ do Iránu, to ti taky moc jako, to taky není dobrý.
2: No,
0: stejný pas.
2: Známe, že mám jako někteří přátel mají dva pasy, že jo. Ale
0: no.
2: Víš, co je zajímavý, že ještě v první polovině 20. století nemuseli mít ženy vlastní pas.
0: Protože byli napsaný v tom mužově?
2: Jo, protože ženy bývaly často jednoduše zapsány v cestovním dokladu svýho manžela.
0: Tak já si ještě pamatuju, když byly děti, a to už dneska taky neplatí. Dneska i novorozenec má fotku, takovou tu vykulenou fotku, jak se snažíš, aby aspoň koukal do toho foťáku.
2: Tam je ta ruka, jak mu drží hlavičku.
0: Jo. Ale je vtipný, že jemu platí asi, to já nechci kecat, třeba 5 let, takže i 5letý dítě jede furt s tou novorozeneckou vykulenou fotkou, kde vypadá úplně jinak už.
2: No, v Československu mohly ženy získat vlastní pas už od roku 1921, ale manželky a děti se zároveň ještě dlouhá desetiletí zapisovaly právě do pasů mužů. No a pasy, myslím tím teďko cestovní pasy,
0: pane redaktore,
2: mohou skrývat i docela srandovní detaily. Třeba Filip finský pas měl například v pravém dolním rohu jednotlivých stránek obrázky losa v různých fázích pohybu. A když se těma stránkama rychle jako prolistoval, ten los se rozeběh jako v animovaném, taková ta nejjednodušší.
0: To je hezký.
2: V čínských pasech zase pod UV světlem vystoupí ilustrace slavných míst, třeba velký čínský zdi nebo zakázanýho města. A na závěr jedna skutečně bizarní historka. Podle článku dostala cestovní pas dokonce mumie faraona Ramsese II., když měla v 70. letech cestovat z Egypta do Francie kvůli odbornému ošetření. V dokladu měla fotografii, datum narození přibližně 1303 před naším letopočtem a jako povolání jednoduše faraon.
0: To je dobrý, no. A já bych to uzavřel tím, že co víš, je super, že náš pas je tak silný, že my máme, myslím, jako my jsme v top 10 nejsilnější pasů. A dostaneme se s ním do spousty zemí. Možná až na tu severní Koreu a Rusko. No.
2: Tak si na to, děti, až budete cestovat, vzpomeňte, jo?
3: Pondělní odpoledne na Express FM.
4: Express FM. Hello, we're Blossoms and you're listening to Express FM.

0: Milan Lučič, David Pastrňák, já to tady vybírám, Ray Burk, Tomáš Kabrle, nebo třeba Jaroslav Halák v brance. Jo. No a potom samozřejmě proti němu nastupuje tým Svět. A tam je třeba Marián Hossa, Jaromír Jágr, Anze Kopitar, Žigmund Pálfi, Robert Reichl, Jakub Voráček, Miroslav Šatan, a v brance bude
1: Dominik
0: Petr Čech.
1: Kecáš.
0: Petr Čech, no. To je hustý, co? A Marián Gáborík, Petr Bondra a Jerguš Bača budou jako kouči na to, tady, toho, tady toho světového týmu.
1: No tak to já si myslím, že v Trenčíně budou mít plnej dům.
0: Já jako doufám, jako jo.
1: Nebo jsou na to ještě lístky, myslíš?
0: No tak já doufám, že... Nebo možná už je prodáno, já jako to jsem... To se přiznávám, že jsem teda úplně jako nehledal.
1: Jako, jak se to jmenuje? Zdenochára?
0: Zdenochára Farewell Game, jako no, ale asi tak jako možná rozlučka Zdenocháry, že jako v angličtině, ve slovenčině.
1: Zdenochára, asi to čeveče možná bude i vyprodaný. Tak vidím, to je vidím něco na bazárku, ale jako vstupenky, no... Nenašel jsem zatím.
0: Tak je to jako samozřejmě super.
1: Jo, počkej, hele, tady buy a ticket, accept all, od 60 euro jsou.
0: Tak ještě jsou.
1: Ještě dobře. Jsou a když se podívám na ty sektory, no.
0: Jako jestli chcete jet, tak neváhejte.
1: Hele, musíte si pospíšit, jako jo, rychle bych se to, protože si myslím, že každou chvíli tady už je většina z nich, ještě je tady nějaký stání, myslím, jo. Za 60 euro.
0: A mimochodem máte dokonce svoji instagramovou stránku, jmenuje se to Z's Final Shift.
1: Z's?
0: No, ne Z, že jako Zdeno Z.
1: Ale to by mohlo být zajímavý.
0: Bude to podle mě pecka. Tak a když tak překvapím, že z toho budou nějaký, třeba zrovna tady na tom Instagramu, že z toho budou pak nějaký výstupy minimálně.
1: No, my to rozhodně zhodnotíme, když se k ním dostaneme.
0: Rozhodně. Express Drive.
2: S Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
7: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
8: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
12: Snídani?
11: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
12: Oběd?
11: Divadlo Hibernia uvádí
13: romantický muzikál
11: Saturnin.
13: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
11: Od září 2026
13: v divadle Hibernia.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
15: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: Moonshine, track z dílny Caravan Palace, a teď by měl zpozornět náš hudební ředitel.
1: Jo.
0: No jasně.
1: Proč?
0: Proč? Já ti to nechci brát jako z úst, ale určitě by ho to téma, který máš připravený, zajímalo, protože...
1: Jo, no to je vlastně pravda, ano, protože když se řekne thajské jídlo, tak co tě napadne?
0: Ale já se v tom jako orientuju špatně, jo, ale jako mezi ty thajský jídla patří všechny ty pad něco začínající,
1: ano,
0: viď?
1: Ano, no tak třeba pad thai, že jo, no. To je nejznámější thajské jídlo, akorát, že vůbec.
0: že není nejznámější, nebo že to není thajský?
1: No je to vlastně není thajský jídlo, se dá ne, říct, jo. V roce 1938 Thajsko ještě v té době bylo Siam a nemělo žádné kolonie, naopak bylo obklopeno koloniemi a hlavně Francie trochu dotírala, ta kontrola Indočínu, dnešní Vietnam, pak Británie, že jo, tam měla Barmu a Malajzii, no a zkrátka byli prostě v obklopení, no a přišel Plaek Pibuskokram, generál, který se později stal i premiérem v roce 1932. Právě v roce 1938 se stal premiérem a on se jako trošku přirovnával k Napoleonovi a trošku se bral z Mussoliniho.
0: Takže vojevůdce a diktátor v jednom.
1: Ano, ano, ano. No a on měl problém, protože Thajsko, nebo ještě v té době Siam, měl strašně moc jako různých jako lidí, kteří jako různých jako národností a bylo to takový roztříštěný, jo, jako něco jako kdyby Češi a Moraváci jako nebyli úplně, což vlastně nejsou, ale jako ještě něco horšího, jo. No a nemělo to takovou tu společnou identitu, že jo. No a on prostě báli se, že to království zahyne a prostě potřeboval jako udělat národ z toho, thajský národ, nebo tehdy ještě chtěl siamský, ale rozhodl se teda, že v roce 1939 změnil jméno na Thajsko, protože prostě má to nějaký historický konsekvence a udělal novou hymnu a nový národní jídlo. A to si bušil od Číňanů.
0: Kde bych si tak vzal to národní ano. jídlo?
1: Normálně, hele, v té době totiž byla drahá rýže, kterou museli dovážet, když to nudle rýžový, se dělají z takových těch úlomků vlastně z toho odpadu, že jo, rýžovýho. No, tak on vlastně toho využil, bylo to levné jídlo a v Číně se v té době běžně takovýhle nudle dělali s tím vajíčkem a se zeleninou a tak, jmenuje se to Gwai Teou, no a on to vlastně převzal, zakázal propagaci čínský kuchyně v Thajsku.
0: No.
1: No a rozhodl se, že z toho udělá jako národní jídlo.
0: Jaký dokonce, bych tomu dal jméno?
1: Dokonce zakázal i vyučování čínštiny ve školách, která se v té době normálně učila v thajských školách. Jo. No,
0: takže si jasně vymezil.
1: Stánky čínský zakázal. Jo. Prostě najednou všude se muselo dělat jenom pad thai. To je co?
0: No jako, kdo by to byl řekl, viď?
1: No jako, hele, já jsem si myslel, že to prostě je fakt tradiční thajský jídlo po věky věků. Z babiček na vnučky se to předává, to tajemství výroby pad thai, no a ono prdlajs. Je to normální, vlastně jako umělej produkt, no a ne moc starý, že?
0: Já jsem se teďko zeptal na chatu,
1: ano.
0: Co znamená pad thai? Mm-hmm. A víš, co to znamená v překladu?
1: No, thajské nudle, ne?
0: Smažený nudle.
1: Smažený
0: thajské
1: nudle,
0: jako. Jsou to smažený nudle, takže jako dost obecný název bych řekl.
1: No, takže, hele, v pohodě, veď. Dal bych si hnedka, jak jsou tam tak, jako jsme teďka mluvili, úplně mám jako pusu plnou slin, ale mám doma ovřený fo, tak já si dám radši. Já půjdu radši do Vietnamu.
0: No, já půjdu do hospody. Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Radnice v Ralsku na Českolipsku se může pochlubit něčím, co jiné úřady nemají. V budově radnice vzniklo za více než 400 tisíc korun nahrávací studio. Jeho vybudování si objednal starosta města Miloslav Tůma. Potíž je v tom, že to udělal z vlastního rozhodnutí a neexistuje usnesení rady nebo zastupitelstva, které by ho takovým úkolem pověřilo. Ruská metropole čelila v noci ze soboty na neděli jednomu z nejrozsáhlejších dronových útoků. Směrem na Moskvu bylo v sobotu vysláno na 600 bezpilotních strojů. Další vlna úderů na Rusko pak přišla v noci na pondělí. Ukrajina se těmito údery snaží oslabit agresora, který ji vojensky ohrožuje. Ten však zatím dál pokračuje v útocích na jejím území. Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou bez trenéra. Vedení druholigového pražského klubu odvolalo kouče Jindřicha Ticha je poté, co mužstvo v neděli utrpělo domácí debakl 1-4 od rezervy Baníku Ostrava. Viktoria uvedla na svém webu, že nástupce představí v dalších dnech. Do té doby klub pověřil vedení mužstva asistenta Petra Papouška. Dnes noci bude oblačno až zataženo, ojedinělé s přehánkami, na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, na horách kolem 9. Pokud cestujete autem, pozor na nehody na silnici 2175 v okrese Cheb. Délka kolony tam čítá něco kolem 200 metrů. Na silnici 34 u obce Květná okres Svitavy brzdí dopravu nehoda dvou vozidel. Podobná situace je i na D35 na 243. kilometru ve směru na Olomouc. Na D10 mezi 45. a 46. kilometru ve směru na Turnov. V ulici Podzvonek v obci Český Těšín v okrese Karviná a na silnici 379 u obce Blansko. Tam kolona čítá něco kolem 300 metrů. Krátce po 17. hodině vás vysílacího studia Express FM zdraví Michal s Petrem. Express Drive míří do své druhé hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: zapadlá trošku. V tuto chvíli tedy aspoň tady u nás za okny studia toho slunce moc nevidíme. Ale samozřejmě my jsme se tady už dneska bavili o suchu, jenom dobře, ať prší, třeba no 3 dny v kuse.
1: A to je přesně, pokud teďko jste někde doma a říkáte si, nechce se mi ven, to je přesně ta doba, kdy si můžete zahrát nějakou dobrou hru.
0: Máš nějaký tip?
1: Mám několik tipů, samozřejmě, že celá herní obec žije super hrou GTA novou, která by měla přijít letos a ty se furt
0: odhalují. Ne, myslím.
1: No, někde na podzim. A furt se odhalují nějaký novinky, nějaký zajímavosti a to, ale já jsem se podíval na zatím nejlepší hry letošního roku. Ten článek byl na stránkách magazínu NME a podle nich je letošní rok mimořádně silný, to můžu potvrdit. Vedle pokračování známých sérií se daří novým značkám, originálním nezávislým hrám a návratům, na které hráči čekali dlouhé roky. No a jednou z největších událostí, tu my oba dva známe a já bych typoval, že ty bys si třeba někdy v budoucnu mohl zahrát, je 007 First Light. První nová bondovská hra od roku 2012. My jsme o tom tady spolu mluvili. Hráč sleduje začátky Jamese Bonda a kombinuje nenápadný postup, akci i využívání špionážních vynálezů. My jsme samozřejmě o té hře mluvili především v návaznosti na titulní skladbu od Lany Del Rey.
0: Ano.
1: Velký úspěch slaví také Forza Horizon 6, což je závodní hra, která se odehrává v otevřeném světě inspirovaném Japonskem a nabízí tam stovky automobilů, závody s přáteli i pohodové projížďky krajinou. No a co se týká jejího hodnocení, tak Metacritic ji označil jako nejlepší hru roku 2026, což je zajímavý. No odlehčenější alternativou je Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Tam hra se inspiruje slavnou sérií Batman Arkham a místo temné atmosféry nabízí humor, různý narážky na postavy z několika desetiletí filmových adaptací Batmana. Mezi nejzajímavější nezávislý tituly patří Mixtape, což je takovej nostalgický příběh tří přátel, kteří spolu tráví poslední večer před koncem školy. Já vím, že teďko je to asi trošku mimo téma, ale ta hra funguje jako takový interaktivní film nebo román. Ale velkou předností, a to mě zaujalo, je její soundtrack, na který přispěly kapely jako The Cure, Joy Division, Smashing Pumpkins nebo Devo. No a někteří hráči kritizovali to, že ji lze dokončit asi za 3 hodiny. A že ten příběh je takovej jako...
2: Tak je to nezávislá hra, tak jako nedělá se na tom 20 let a nenaspou se do toho desítky milionů, no.
1: No a to třeba zase vyvažuje ten soundtrack, no. A co se týká, mám tu také jednu hororovku a tou je Resident Evil Requiem, kde hráči střídají zkušenýho Leona Kennedyho a nervózní analytičku FBI Grace Ashcroftovou a díky tomu hra kombinuje akční likvidování zombí s pomalejším a mnohem děsivějším survival hororem. Titul se stal nejrychleji prodávaným na celém světě a během prvních 2 týdnů překonal 6 milionů prodaných kusů.
2: To je slušný, no. Jako dokonce teď jsem někde četl, že prodejce GTAčka, že jako ten jako výrobce, že dokonce posiluje server, protože se úplně bojí, že jim to spadne.
1: No, to bude.
2: To bude jako, myslím, že 6 milionů udělají za první hoďku.
1: To je nesrovnatelná událost.
2: No, jestli, jo.
1: No a co se týká toho materiálu z NME, tak zmiňují také akci Saros, která spojuje střílečku s rytmickou hrou a výrazným soundtrackem inspirovaným drone metalem. Jo? Takže pro hudební fanoušky je pak zajímavá hra tato i Waxheads a v té zase hráč provozuje obchod s deskami.
2: Aha, to je zajímavý.
1: On doporučuje zákazníkům alba, čte nezávislý časopisy a podporuje místní kapely. To mi přijde docela vtipný.
2: A my, když jsme se teda bavili o hře First Light, James Bond, tak si dáme tu titulní píseň.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
7: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
6: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: největší hitů letošního léta. Já myslím, že na ostrově Ibiza tohle to jede od rána do večera. Ve velkých rotacích tohle byl Hugel, nebo chcete-li Eagle, Imael Angel a taky Ultra Natty, jejich Moving to the Sun. No a my se teď podíváme na jedno slunce jasné.
1: Jo, my stočíme, no takhle slunce jasné. V těchto těch dnech možná ano, protože my pocestujeme z Ibizy do Manchesteru.
0: No ale jako já myslím, že on je takové slunce jasné pro své fanoušky.
1: No určitě, já chci říct jenom na úvod, že oba hlavní protagonisté z kapely Oasis, Noel i Liam, jsou známí tím, že se vyjadří prostě tak, jak jim jazyk narostl.
0: Jo, a vyjadří se ke všemu.
1: No a Liam Gallagher zase jednou ukázal, že když se mu opravdu něco nelíbí, rozhodně to nebalí do diplomatických frází. Hmm. Tentokrát se pustil do lidí, kteří dnes stojí za jeho někdejší módní značkou Pretty Green. Jeden fanoušek se ho na síti X zeptal, proč značku Pretty Green prodal. No a Liam ho okamžitě opravil, že ji neprodal, ale že mu ji ukradli supy.
0: Aha.
1: A dodal, že tihle lidé by podle něj neuměli obléknout ani salát, na tož mladou generaci.
0: Takže klasický Liam.
1: Je ti asi jasný, že v originále to bylo trošku peprnější.
0: Ano, ano, ano. Byly tam asi nějaký F-words.
1: A co se týká té značky Pretty Green, určitě si ji zaregistroval, ona měla takový trošku jako oldschoolový logo ze 70. let, tak tu Liam založil v roce 2009 a název si vypůjčil od kapely The Jam, respektive od jejich skladby z roku 1980. No a jeho plán byl vlastně v podstatě jednoduchý. Chtěl propojit hudbu, módu a prostě takovou tu pouliční kulturu. Hmm. Prostě to, co si můžou dovolit normální kluci z ulice, jako byl třeba on v Manchesteru.
0: Předpokládám, že vyráběl parky.
1: Samozřejmě.
0: A kloboučky.
1: Parka byla jeho jako letadlovou lodí.
0: Tvoje. Já si myslím, no.
1: Neřekl ani vlajkovou, letadlovou. Já si myslím, na parkách to bylo skoro postavené. No jo. Jenomže v roce 2019 se jeho firma dostala do insolvence a problém jí přinesl mimo jiné předchozí krach britského obchodního řetězce House of Fraser, která je jakoby distribuovala. No. A Pretty Green následně koupila společnost JD Sports a později se značka dostala právě pod Fraser's Group. No a Gallagher už dříve naznačoval, že jeho rozchod se značkou nebyl úplně přátelský. Loni napsal, že už s Pretty Green několik let nemá nic společného, protože někteří lidé ve firmě si podle něj začali až příliš dovolovat a chovali se k němu neúctivě.
0: Aha.
1: Což teda čumím, abych si nalijem asi netroufil. No a tak raději odešel, aby se nedostal do nějakých problémů. No ale módě se Liam aktuálně úplně nevyhýbá. Oasis nedávno představili novou kolekci oblečení k 30. výročí svých legendárních koncertů v Knebworthu.
0: Ale se třema proužkama.
1: Ano, a právě kolem Knebworthu se navíc znovu spekuluje o dalších koncertech Oasis. Já jsem tu před minulý týden mluvil o tom, že společnost, která by mohla být promotérem toho turné, už si ho zarezervovala, zaplatila poplatky a uvidíme, co z toho bude.
0: No ale to je snad na 10 večerů, veď? Nebo něco takovýho. Víš, kolik by to bylo? To bylo 1,25 milionu lidí.
1: Hele, na kolik,
0: něco takovýho, ne?
1: To číslo jsem někde nezaznamenal, ale rozhodně jako si myslím, že by to pro Oasis i pro jejich fanoušky bylo symbolické.
0: Hele, k Knebworthu, ať se dělají, co chtějí, hlavně ať přijedou do Letňan.
1: Jo.
0: Protože my chceme taky žít navždy.
1: A slyšet tohle živě.
0: A Oasis bude řeč i za chvilku, ale jenom úplně okrajově.

0: To byly Oasis a Věc, co bude žít věčně. Live Forever. Mimochodem, tato skladba spatřila světlo světa v srpnu roku 1994.
1: No a my se přesuneme o dva roky blíže k dnešku, protože v roce 1996, před 30 lety, měl premiéru Trainspotting. Už to bylo sice v únoru, jsme slavili tady to výročí, no ale teď zase vyplavali, jak se prostě slaví pořád, že jo, ty tři dekády, tak vyplavili nějaký informace o soundtracku. Ten je samozřejmě stejně legendární jako film, naopak asi tomu filmu i hodně pomohl. A třeba Underworld, myslím si, že do smrti už nemusí ani hrábnout a chodí jim pořád tantiemy právě i díky tomu, že udělali legendární záležitost Born Slippy. No ale právě Oasis odmítli být na tom
0: jo,
1: soundtracku.
0: Takže ano. Byli osloveni.
1: Byli osloveni. Mimochodem jsou tam teda Damon Albarn, že jo? Takže
0: tam nebudeme.
1: je možný, že to byl důvod.
0: Co řekli Blair? Že jo, tak mi nejde.
1: No. A samozřejmě tam víme, že tam jsou třeba skvělý songy od Iggyho Popa a Lou Reeda. Víš, kdo zařídil Danny Boylovi, respektive těm, kteří dělali soundtrack, aby tam tady ti dva legendární týpci byli?
0: Ne.
1: David Bowie.
2: Tahal za nitky v pozadí.
1: Tahal za nitky. Mimochodem Born Slippy, Nooks, jak je celý název, tak to byla původně B strana. To ani neměl být vlastně song. No, no a samozřejmě je to, řekl bych, jeden z nejvýraznějších soundtracků všech dob, co se filmu týče. No a určitě, beze sporu, pomohl právě k slávě toho skvělého filmu. No a když se bavíme o soundtracku k Trainspottingu, tak asi nemůžeme jinak, že?
0: Tak do tance, mládeži.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/bílé Karpaty.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
7: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Porucha není ve vašich přijímačích. Tohle byly Dive se singlem The Fountain, ve kterém odkazují na tvorbu legendárních shoegazových kapel, například jako My Bloody Valentine, Slow Dive nebo Ride.
1: O tom, kdo je nejlepší v, jako v hudební branži, se můžeme tady hádat, že jo? Každý máme své favority. Je to, jestli jedno, jestli se bavíme o irských kytarovkách, nebo
0: anglických kytarovkách.
1: Jo, každý máme nějakého svého favorita. No a samozřejmě tady ta diskuze věčná se nevyhýbá ani taneční branži. No a jeden instagramový profil, EDM House Network, na to šel od lesa a zeptali se umělé inteligence. Jo? Oslovili, ale pozor, oslovili různé umělé inteligence.
0: A jaký bylo zadání?
1: A jsou, no, dejte nám nejlepšího producenta lomeno DJ na světě a v historii, jo? Takže poslouchej. Podle chatu GPT jsou nejlepší DJ lomeno producenti Daft Punk. Na druhém místě Avicii a Tiesto. Na třetím. Grok, to je od Twitteru nebo Xka, ten zase říká, že nejlepší je Tiesto. Na druhé místo dal Daft Punk a na třetí Davida Guettu. Jo? Claude, to je evropský, tak ty dali samozřejmě Daft Punk na první místo, i když Tiesto je teda taky Evropan a Avicii vlastně asi taky, že jo, byl. No, tak Tiesto a Avicii zase tam jsou, jo? Daft Punk, Tiesto a Avicii. Meta říká, že nejlepší je Paul Oakenfold. Avicii na druhém místě, Daft Punk na třetím. Daft Punk očividně prostě, co se týče produkce taneční hudby, tak vedou víceméně všude, nebo plus minus se dostanou vždycky do top 3. Gemini, Daft Punk, Frankie Knuckles, Tiesto. Jo? No a to je všechno, takže mě z toho jednoduchou aritmetikou vychází, že nejlepší jsou prostě Daft Punk.
0: To jo, já bych k ním přidal ještě Fatboy Slima.
1: Jasně.
0: A nebo Chemical Brothers.
1: Jasně. Nebo Leftfield, nebo Orbital,
0: nebo Underworld.
1: Je to těžký ta debata prostě,
0: ale,
1: já to říkám.
0: Ale na Daft Punk se shodneme.
1: Jo, rozhodně.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vyšetřování údajně neoprávněně vyplacených dotací pro Agrofert bude kompletně řešit Úřad evropského veřejného žalobce. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství poté, co část případů připadla pražským vrchním žalobcům. Podle NSZ není důvod, aby se vyšetřování štěpilo do dvou linií. Ozbrojené síly Slovenské republiky disponují novým 3D radiolokačním systémem izraelské výroby, který odhalí letecké hrozby ze vzduchu až do 350 kilometrů. Nový systém nahradí dosud používanou ruskou techniku P-37, kterou Slovensko zdědilo ještě z federální výzbroje a po roce 2000 prošla částečnou modernizací. Oktagon hlásí velký zápas. Na turnaj Oktagon 95, který se uskuteční 17. října v karlovarské Matony aréně, dojde na pikantní souboj dvou krajenů. Proti sobě se postaví Patrik Kincl, bývalý šampion střední váhy, a Dominik Hamburger. Organizace zápas oficiálně potvrdila v neděli na svých sociálních sítích. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jeho západu zatahovat a objeví se déšť. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 13. Dopravu komplikují nehody napříč republikou. Na nájezdě exitu 357 směrem do Polska brzdí dopravu havarované vozidlo, překáží na vozovce, projedete jen se zvýšenou opatrností. Podobná situace je na D35, konkrétně na 283. kilometru ve směru na Ostravu. Zpomalí vás dopravní nehoda i na silnici 57 u Vsetína, tam má kolona délku kolem 200 metrů. D1 hlásí nehodu na 209. kilometru ve směru na Brno, no a na D11 je nehoda na nějakém 25. až 26. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je krátce po 18. hodině, na Express FM pokračuje odpolední drive a ještě jednu hodinu vysílání. Tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: slyším Super Stallion od Groove Armády.
1: Tohle by... jako, tak to je šikovný kluk ten Barry, i když neumí plavat.
0: A vrací se do Bíba.
1: Já právě od názvu tohohle projektu, on samozřejmě ten... producent se jmenuje Joshua, že? Ale jeho nějaký kamarád neuměl plavat a on si vlastně tu přezdívku z toho jako vymyslel. No ale víš co, lidi taky neumějí. Třeba 68% dospělých neumí vyměnit kolo u auta.
0: No.
1: To mě zarazilo.
0: Tam by bylo zajímavé to rozčlenění na ženy a muže.
1: 68% dospělých,
0: to odpustil,
1: no.
0: Jako,
1: dobře, no, tak hele, tak když budeme brát, že 50 na 50, tak furt 18% mužů to neumí teda v tom případě, třeba jako.
0: A tak dokážeš si představit některý svý známý, ne?
1: No ale hlavně teda, my jsme se tady o tom bavili s naším stážistou Mikem, který to teda taky neumí, už taky dospělej, ale já jsem vlastně říkal, že ono dneska je to jedno, protože já neumím použít tu sadu, kterou tam má místo té rezervy, že?
0: Jo, počkej, ty máš tu opravovací
1: sadu. No já mám takovou tu opravovací sadu, já si nevím, co bych s ní dělal, takže abych zavolal odtah.
0: Normálně by se podíval na YouTube.
1: No, 63% lidí neumí nalepit tapety.
0: Hele, tak to jsem... Jednou jsem tapetoval doma jako dítě, nebo jako mladík, špajs s tátou. Vůbec.
1: Jo, já teda
0: vůbec.
1: Jsem to nikdy nedělal, takže asi patřím mezi ně, protože ani bych to asi neskoušel, já hlavně tapety bych asi úplně
0: divný.
1: No. No ale pozor, 59% dospělých neumí přivrtat poličku. Takže zase se bavíme samozřejmě. Já teda znám dost žen, který to umí. Jako, jo.
0: Já jsem včera jednou přivrtal.
1: No vidíš, takže ty máš zkušenost teďka. 55% lidí neumí ovzdušnit radiátor.
0: Záleží na radiátoru, já jsem předtím živo na civilce, takže jsem ovzdušňoval celý ústav leteckého zdravotnictví.
1: Mimochodem vyprávěl jsem ti, jak jsem chtěl ovzdušnit radiátor jednou.
0: A museli přijet instalatéři.
1: No.
0: Nebo topináři.
1: No hlavně jsme museli vypnout v celém, v prostřed zimy, v celém baráku ten jeden okruh.
0: Ty protože, jsi povolil matku?
1: No, ona nešla povolit, že jo, tam byl takový ten automatický ovzdušňovač. No. Tak jsem to vzal kleštěma, ale zůstalo mi to v ruce a začal tam jako vodotrysk, že jo. Tak já jenom, lásko, držel jsem tam prst asi půl hodiny.
0: Takže groteska u plišku.
1: No, takže to byla jako legrace, no. Takže já to sice umím, ale jako to. A pozor, tady se rovnou hlásím dobrovolně, že patří mezi 52% dospělých, kteří neumějí zapojit zásuvku. A vůbec mi to nevadí.
0: Tam je ta jednoduchá poučka. Vlevo fáze, vpravo nulák. Kdo to nezná, tak je ňouma.
1: To jsem já a vůbec mi to nevadí. Na odbornou práci odborníci v tomto případě. Ale že třeba 49% dospělých neumí podle návodu nastavit tiskárnu, to mně přijde už trošku jako, no.
0: Víš co, já bych třeba čekal, a myslím si, že tam by to procento bylo hodně vysoký, že lidi neumějí třeba nasadit sněžní řetězy.
1: Jo, tak to myslím, že radši ani do toho průzkumu nedávali. Protože to, a to se taky přiznávám úplně bez mučení, neumím. A chci si koupit kvůli tomu čtyřkolku, abych nemusel.
0: Ale zvládneš to podle YouTube jako já.
1: No a pozor. Co mě zaujalo v dnešní době, že 41% dospělých neumí si udělat účet na sociální síti. To mě překvapilo, nebo nastavit. Jakoby.
0: No tak jako spoustu lidí třeba je offline.
1: No ale jasně, tak ale tohle to jsou asi lidi, kteří to jako třeba zkoušeli a neuměli.
0: Jo, takhle, že můžou, ale neumí.
1: No protože jako když řekneš, nechci sociální sítě, tak vlastně tě nebudu asi počítat do těch jako procent.
0: Já sociální sítě nemám, já si to jdu založit.
1: No, tak seš výjimečný, patříš mezi 41% dospělých na světě.
0: Ty jo, to je hustý. Musím být výjimečný v něčem.
1: No, ale aspoň něco. No,
0: založíš mi. Express. Express Drive.

0: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Vyrazte se slevomatem do termálu. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: Řízla jsem se. To jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Express. Music first.

0: Tak tady to je Thundercat a A$AP Rocky, jejich Funny Friends. No a člověk může mít za přítele samozřejmě i nějakou tu němou tvář.
1: Přesně tak, dlouho jsme tu neměli nějakou zajímavost ze zvířecí říše. A já jsem narazil na jedno zvíře, který je pěkně hustý.
0: No.
1: A bojí se ho i lvy.
0: Tak to by mě zajímalo.
1: A teď nemluvím o hrokovi.
0: Nebo slonovi.
1: Mluvím o podstatně menším zvířeti, než je sám lev.
0: Ano.
1: Víš, jmenuje se medojet kapský.
0: Jako ten to jméno znám, ale vlastně vůbec si nevybavím, jak vypadá.
1: Hele, na první pohled to vypadá něco jako přerostlá kuna.
0: Aha.
1: Jo. Jenže pověst má něco jako přírodní tank. Žije v subsaharské Africe, na Blízkém východě i v západní Asii a proslavil se tím, že se pustí do kořisti, které by se jiná zvířata raději vyhnula. Prostě husťák, jo. A jednou z jeho největších superschopností je odolnost vůči hadímu jedu.
0: Aha.
1: Medvědi loví i jedovaté hady a přibližně čtvrtinu jejich jídelníčku mohou tvořit právě ti. V jejich nervovém systému se totiž vyvinuly receptory, které dokážou účinek některých neurotoxinů výrazně omezit. To znamená, že útok kobry nebo mamby pro ně vůbec nic neznamená. On to prostě ustojí. Jo.
0: To je hustý.
1: Je to husťák. Další výhodou je jejich kůže, která je neobvykle silná, volná a pružná, takže ji obtížně prokousnou nejen hadi, ale i větší predátoři. A když se do medojeda zakouse například hyena nebo divoký pes, zvíře se díky volné kůži dokáže v sevření částečně otočit a kousnout útočníka zpátky.
0: To, prostě to se to nebo lev bojí, už se začínám bát taky.
1: A to se mu hodí i při vybírání včelích úhů, protože medvěd vydrží obrovské množství žihadel. Jo. No a samozřejmě ten název medvěd není náhodný, med i larvy včel patří mezi jeho oblíbenou potravu. No a k těm dobývání úlů a těch dobrůtek toho medu používá silný přední končetiny a drápy, které jsou delší než 2,5 centáku. No. A když už nestačí zuby, drápy, ani ta tvrdá kůže, má medvěd ještě jednu zbraň. Z análních žláz dokáže vypustit velmi silně páchnoucí sekret, kterým odrazí útočníky a zároveň si označuje teritorium. Takže je to vlastně kombinace jezevce, skunka a malého obrněného vozidla.
0: To je hustý, tak kdybyste přemýšleli o nějakém domácím mazlíčkovi, tak medojet rozhodně nepatří mezi ně.
1: Přesně tak.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Máme katedrálu svatého Václava nebo bazilikou na svatém kopečku s oblíbenou zoo poblíž. Můžete zdolat Pradět, nejvyšší moravskou horu, ideální pro pěší výlet a rozhled do krajiny. Skvělým výchozím bodem je Ovčárna, Karlova Studánka nebo Ramzová. Jedním z nejpohádkovějších hradů v Česku je Bouzov, známý romantickou architekturou i filmovou atmosférou. A za návštěvu určitě stojí i ruční papír na Velké Losiny, unikátní technická památka s několika set letou tradicí výroby ručního papíru. Pokud chcete objevit místo, které je skrytou perlou Olomouckého kraje, vyrazte krešovským vodopádům. Mezi skalami, lávkami a kaskádami říčky Huntavy vás čeká jeden z nejhezčích přírodních výletů v podhůří Jeseníku. K návštěvě láká i Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, které připomíná, jak se žilo a hospodařilo na tradičním hanáckém gruntu. Srdcem areálu je kameníčkův grunt z roku 1876 s dochovanou obytnou i hospodářskou částí, zahradou s ovocnými stromy i historickou špaletovou stodolou. Během komentované prohlídky poznáte každodenní život na hanáckém statku v 19. a první polovině 20. století. Nechybí ukázky lidové architektury, dobového vybavení, tradičního odívání ani hospodářská zvířata. Muzeum je příjemným cílem pro rodiny s dětmi i všechny, kteří chtějí na chvíli zpomalit a zažít atmosféru staré Hané. V sobotu 29. srpna navíc areál ožije akcí Dožínky na Hané. Od 10 do 17 hodin nabídne tradiční oslavu zakončení sklizně přímo v prostředí starobylého gruntu. Odpočinout si můžete v Kolštejn Wellness Centru. Nachází se v Brané, jednom z nejkouzelnějších horských městeček v Jeseníkách. Čeká vás stylové ubytování, moderní wellness a skvělá výchozí poloha pro objevování okolní přírody. Přes den můžete vystoupat na některou z horských vyhlídek, navštívit zámek a zříceninu hradu Kolštejn nebo se vydat za krásami Ramzovského sedla nebo pradědu. Po návratu vás čeká zasloužený odpočinek v bazénu, saunovém světě a vířivkách, kde načerpáte síly na další den plný zážitků.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás Olomoucký kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Jana v Přerově s rozsáhlým wellness a sportovním zázemí nebo ve wellness a spa hotelu Villa Ragenhardt v Jeseníku, kde vás čeká prvotřídní odpočinek a krásná příroda Jeseníku na dosah. Více pobytů v okolí, celém Česku i dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Počkej, ty mě zveš do galerie?
5: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
4: A co tam budeme dělat celý den?
5: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
4: A pak?
5: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
4: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/bílé Karpaty.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Tak tohle to je božský Harry Styles.
1: Božský jak pro koho?
0: A tak jako pro jeho faninky určitě je božský.
1: Ale musím ti říct, že pozor, i chlapci ho poslouchají určitě. Rádi. Zrovna jsem vedl s jedním kamarádem o víkendu takovou debatu, říkal, nová deska, dostal se úplně skvělá. Já jsem mu trošku oponoval, že pro mě je to malinko nuda, ale souhlasím s tím, že evidentně má velkou a početnou fanouškovskou základnu.
0: Ale zase, když budeme brát, že to jako je popík, jo, tak vlastně jako je to popík na úrovni, slušnej popík.
1: No. A na úrovni takový, že se dostane i na Express FM, takže to nemůže být nic špatného, že? No, my se taky dostali na Express FM, takže asi taky nejsme špatný, ale za to už jsme dneska vyčerpaný, vyčerpali jsme všechna témata, která jsme měli na dnešek připravená, všechnu hudbu, takže se musíme jenom co?
0: Musíme si odpočinout.
1: A rozloučit se.
0: A musíme načerpat energii a témata na zítra.
1: Ano. A zítra je úterý a to znamená, že se budeme bavit o knihách, ale ne tentokrát s Maruškou, ta jede na zaslouženou dovolenou, takže to budeme muset tak nějak vzít do vlastních rukou ty knihy.
0: A to se máte na co těšit.
1: No jo. Můžeme si propálit třeba připravovaný rozhovor na září.
0: Ano.
1: A taky se můžeme pobavit ještě jednou o Maruštině knížce, když tady nebude. Ona by se styděla, že jo?
0: Ty si přečet už, viď?
1: No, ještě nejsem na konci.
0: Ale
1: zkusím
0: už
1: do zítra.
0: Ale dojmy už máš.
1: Doženu to do zítra.
0: No tak super. Tak teď to dožeň a já se budu těšit, protože ji mám samozřejmě také doma připravenou a tak teďko bude záležet na tobě, jestli ji otevřu.
1: No takže se těšíme zítra 16.19.
0: Mějte se, pa.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express Filmix.
1: Unavená pošťačka a drag queen, matka a syn. To jsou dvě ústřední postavy filmu režiséra Šimona Holého, který po uvedení v hlavní soutěži Karlovarského festivalu vstupuje do kin. Filmu Čika Čeka. V hlavních rolích se před kamerou potkali Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena vede obyčejný život venkovské poštovní doručovatelky. Dům jí padá na hlavu a samotu zahání chroupáním okurek u televize. Její úspěšný syn Lukáš, který žije ve Francii, se přijíždí naposledy rozloučit se svou nemocnou babičkou, která vysloví poslední přání. Ještě jednou vidět zpěvačku Helenu. Snaha udělat babičce radost svede matku se synem, který celou dobu skrýval, že je gay a živí se dragem dohromady. Lukáš převrátí matčin život na ruby a ukáže jí, že má šanci být znovu šťastná, i když se to obyvatelům vesnice nemusí líbit. V dalších rolích se objeví Alexandra Borbély, Alena Doláková, Jitka Schneiderová nebo Natálie Řehořová.
2: Co ta Helenka? Volala si ji?
3: Jaká Helenka?
4: Máma si usmyslela, že chce ještě jednou v životě vidět Ondráčku.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
2: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
2: Že jsi teplý.
3: Já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
2: Jako co?
1: A ještě je tu americká romantická komedie Na jednu noc, která sice zahraničním recenzentům příliš nevoní, ale divákům se moc líbí, a to hlavně díky chemii Moniky Barbaro a favorita na roli Jamese Bonda, Keluma Tarnera. Komedie vychází ze situace, že je v Americe zakázán nemanželský sex. Tedy s výjimkou jediné noci v roce, kdy mají nesezdaní dovoleno se spustit. A to kolikrát se jim zlíbí. A právě během tohoto svátku nezávazného sexu do sebe v New Yorku narazí Owen a Ellie.
5: To finding true love, or just like a good guy. Sorry.
6: I'm Owen.
5: Allie.
6: You're not gonna believe me, but nothing you could say
7: go.
6: Would convince me to have sex with you.
5: Hey.
6: God's your God.
0: Express Filmix.
8: Na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
8: Express.

to know where I belong, and you can't prove me wrong. No.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express FM.
2: Hudba.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
1: Dobrý večer, z vysílacího studia Express FM se vám hlásí tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu a Petr od mikrofonu. Právě startujeme 870. díl a budeme tu s vámi následující 2 hodiny vysílání. Schéma je neměnné, nabídneme vám více jak 30 hudebních příspěvků, opět se to sešlo, že většinu z nich odehráme v premiéře a už se na to moc těšíme, protože poslední dobou vzniká docela hodně zajímavý muziky, a to po celém světě. Express Edge najdete na Facebooku Express FM, pro změnu na webu. Naše dnešní hudební putování odstartujeme na britských ostrovech v doprovodu hudebníka jménem Julian Lines. Letošní rok se pro něj nese ve znamení novinky Red Flex, no a příjemný poslech 870. dílu Express Edge vám společně s ním přejí Petr s Pepou.

kanadský projekt Sunday Morning, poslouchali jste aktuální single Carry the Sky. Express Edge vám na Express FM v premiéře nabízíme každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí a to od 22 hodin. Narazil jsem na americký kvintet Ruin, pocházející z Atlanty, který ve své tvorbě kombinuje psychedelie let 70. s moderními indie ingrediencemi. Loni Ruin vydali druhé album Velvet Dream, které přinesou i následující věc s názvem Psychic Sister.

0: Některé věci, které vám v Express Edge nabízíme, jsou tak čerstvé, že o nich moc zmínek v mezinárodních médiích nenajdete. Stejně jako další info. Právě doznívá Prom Dress a single Salmon We Caught From The River, který byl vydán koncem loňského roku. Prom Dress je pak projekt ze Southamptonu. Dáme si australskou partu iColor, která ve své tvorbě mísí prvky shoegaze a dream popu a konkrétně zazní rok starý track Lighter.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

konec dnešního úvodního bloku máme pochystané zástupce holandské indie scény. Honey, I'm Home, kteří odkazují na Smashing Pumpkins nebo My Bloody Valentine a kteří už mají za sebou koncertování po boku Hotline TNT nebo Goat Girl. V únoru tohoto roku vydali Honey, I'm Home následující single Pretty.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM. Hudba.

Na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, v rámci doznívajícího songu Melbourne jste absolvovali dnes již druhou návštěvu Holandska, tentokrát jsme navštívili Eindhoven. Společnost vám nadále dělají Petr s Pepou a máme pochystané samé zajímavé věci. Jak už jsem avizoval v dnešním úvodu, všechny na Express FM dnes zazní v premiéře. Carbon Daydream si berou hudební inspiraci v 80. i 90. a údajně je ovlivnil Johnny Marr. Pouštíme song The West is the Best.

Boston Project, kteří fungují 7 let, nicméně mluvit se o nich začalo více až letos v březnu, kdy jim vyšel single Ink on Paper a ten právě dozněl. Pokud byste náhodou nestihli jméno kapely či název skladby, stačí se Express Edge dohledat na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty od vysílaných epizod. Teď už ale hurá za velkou louži, podíváme se do Kalifornie za partou The Story So Far. Poslední album vydala před 2 lety pod názvem I Want to Disappear, no a my vám nabízíme následující track.

to byly The Story So Far, vydávající u labelu Pure Noise, který nabízí poměrně nadějné kapely. My vám nabídneme ještě jednu z jejich akvizic, a sice kapelu Arm's Length, původem z kanadského Ontária. Před rokem vydali Arm's Length druhou desku, které se dostalo poměrně slušných ohlasů a která přinesla i věc s názvem The Wait. Tady je.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, ve studiu jsou Petr s Pepou, právě doznívají Seaway, další zástupce kanadské alternativní scény. Bohužel Seaway ukončili svoji činnost v roce 2022, kdy se jednotliví hudebníci rozhodli věnovat zcela jiným projektům. Poslední albovou položkou v diskografii této party je album Big Vibe, které přineslo i doznívající stejnojmenou věc. Teď už ale Grayscale, kvartet z Philadelphia, který loni nabídl svým fanouškům čtvrtou řadovku u labelu Fearless Records.

To byly Last Night Saved My Life, parta z Michiganu, která má venku 5 alb vydaných na vlastní náklady. Vy jste poslouchali společné dílo s partou Bearings a umělcem Vlznem Shannerem. Doznívá věc nazvaná Midwest Emo. Dáme si opravdové kamarády. Real Friends je kvintet Stanley Parku v Illinois, který 2 roky nevydal žádnou desku, takže se vrátíme k té poslední Blue Hour. Konkrétně z ní vybíráme song Waiting Room.

0: Tak to byli Real Friends. Figure It Out je pop-punkový projekt, který vznikl v roce 2012, za kterým stojí americký umělec Mike Weekly. Zkušenosti sbíral s místními kapelami ve Phoenixu, kde vyrůstal a nakonec se rozhodl postavit na vlastní nohy. A takhle vypadá jeho aktuální tvorba. Never Too Late je název následující skladby.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví Petr s Pepou, právě jsme doputovali do poloviny 870. dílu Express Edge, takže před námi je ještě jedna hodina vysílání, zazní ostří hoši i talentované umělkyně, takže se rozhodně při poslechu nudit nebudete. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Druhou půlku dnešní hudební várky odstartujeme společně s Concrete Club, pěticí pocházející z Manchesteru.

The Avalons je čerstvá indie krev z Newcastlu, která minulý měsíc vydala nový single Rubber Necker. Právě dozněl. Přesouváme se do Birminghamu, a to za psychedelickou dvojkou Solar Ice, která se hudebních fúzí rozhodně nebojí. The Observer o nich napsal, že zní jako Primal Scream, jamující s ranými Tame Impala. Pouštíme skladbu Stop the Ride.

Express Edge vysíláme na Express FM každou středu od 21 do 23 hodin a totožnou várku pak reprízujeme v pondělí od 22 hodin. Tohle byly Heavy Weather, nadějná parta ze Skotska, kterou tamní hudební periodika doporučují fanouškům Kasabian. Parta následující se jmenuje Boxing Club a pověst náš jsou její živá vystoupení. V textech se zaměřují na politiku, noční život i chaos moderního života. Budeme hrát track Father and State.

Při jednom z hudebních pátrání jsem narazil na kapelu se zajímavým názvem, alespoň pro Moraváky. Jmenuje se totiž De Pálava, nebo chcete-li Péleva. Pochází z Yorku a prezentuje se příjemným indie rockem. Z jejich diskografie vybíráme single Devil's Favorite Pastime.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, jsou u toho s vámi Petr s Pepou a v tomto bloku pak samé půvabné, ale především talentované umělkyně. Ta doznívající se jmenuje Iva Fitz a v Anglii se o ní začíná mluvit jako o velkém talentu. Hráli jsme vám její skladbu Viva la Luna. A ve společnosti umělkyně, který si říká Lou Lou, budeme pokračovat, zařazujeme věc názvem Give Me a Piece.

0: Je skvělé slyšet kapely, které ve své tvorbě odkazují na shoegaze scénu let 90. a ještě do ní přimíchávají něco svého, třeba jako Bloom Effect, trojice, která debutovala v loni a od které jsme zaradili doznívající skladbu. Julia Wolf je americká písničkářka a skladatelka, které v začátcích hodně pomohla sociální síť TikTok. V dnešním dni má na albovém kontě dva tituly, z toho druhého s názvem Pressure vybíráme track In My Room.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

To byla Julia Wolf, její loňské album Pressure zaznamenalo posun k temnějším a tvrdším hudebním texturám z prvky grunge. Julia na jeho podporu plně koncertovala a sklízela pozitivní ohlasy po celém světě. Dnešní dámský blok uzavřeme ve společnosti umělkyně, která se jmenuje Susanna Joffe a která pochází z Austinu v Texasu. Letos boduje se singlem You Ruined Paris, který vyšel před 12 dny.

Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, tohle byly MFK a se skladbou Pack Animals nám otevřeli finálový blok. A vy moc dobře víte, že finále Express Edge bývají svižná a stejně tomu bude i dnes. MFK znějí trochu jako The Clash ovlivnění Robertem Smithem. Navštívíme Floridu, která je působištěm kapely A Day to Remember. Loni vyslali do světa už 8. album, na kterém mísí pop-punk s metalcorem a post-hardcorem. A to je slušný mix. Zahrajeme vám věc s názvem Make It Make Sense.

Hymnu Fanglory. Vydali v únoru novou desku v pořadí již 12. a jmenuje se Listen Up. Vyšla u dnes již zmíněného labelu Pure Noise Records, jehož akvizice mě opravdu baví. A produkovali Steve Evans, chlápek, který má zkušenosti s celými partami. Hráli jsme vám nesinglovku Love Song. Společně s Amberlin zazpomínáme na jejich starší desku Never Take Friendship Personal, a to v rámci stejnomenného singlu.

Our Last Night byly předposlední dnešní partou. Právě doznívá song Man I Need. Pohled na hodiny je neúprosný. Dnešní dvouhodinovka je v podstatě minulostí, místo už si schováváme jen na závěrečné rozloučení a o to se nám dnes postarají Genesis. Přátelé, kamarádi, přejeme vám krásné dny nabité dobrou náladou, ale především kvalitní hudbou. My pro vás opět budeme mít přesně za týden, kdy se vám na Express FM přihlásíme s novým dílem Express Edge. Od mixu se s vámi loučí Pepa, od mikrofonu Petr, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Vedení Grammy s velkou slávou oznámilo, že udělají speciální kategorii pro Asiaty. Na to zareagovali chlapci z BTS, že pokud je to tak, takže se odhlašují z nominací, že nechtějí být zpěváky druhé kategorie. Nyní generální ředitel akademie Harvey Mason Jr. vzal zpátečku s tím, že to mysleli dobře. A tak se kategorie nejspíš zase zruší. Pachuť a nechuť asi zůstane.

0: Dvě nové skladby, Six Shot Morning a Marianne. Nyní dublinští muzikanti potvrdili, že jejich páté album s názvem Dopamine Chamber vyjde brzy. Jen ukázka Marianne ukazuje, že se nejspíš nemáme těšit na tu úplně rebelskou partu, tak jak jsme ji znali doposud.
1: Express FM.